0: 125.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Klasický rock. Radio Beat.
1: Dlouhá je noc, nebudeš spát, počkáš až doutník, jen tak tě v prstech zabolí, nápad bych měl a není zlej, půjdeme jinam, tady to za moc nestojí.

0: 125 15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125 15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Klasický rok. Radio Beat. How you doing out?

0: Radio Beat.
1: Znasz pisem, że te zuby, by? Zni, posłuchaj jak zni.

0: 125, 15, po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125, 15, po 68.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V Brně žije 99letá žena, jejíž rodina má díky smlouvě z roku 1914 doživotní vstup zdarma do tamního kina Lucerna. Dohoda vznikla při stavbě biografu, který využil nosnou zeď sousedního domu Losmanových a kino ji dodržuje dodnes. Odkládání operace vyhřezlé plotenky snižuje úspěšnost léčby. Ukázala to studie neurochirurgické kliniky Svatoanenské nemocnice v Brně, která sledovala 1200 pacientů. Pokud prý konzervativní léčba nezabírá, neměli by pacienti s operací otálet. Hlavní autor studie, neurochirurg Peter Solár, říká.
2: Asi nejdůležitější je to, že zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách bylo výrazně častější u pacientů, kteří měli kratší trvání těch příznaků před operací, to znamená pacienti, kteří měli ty příznaky trvající do jednoho měsíce před operací, tak měli výraznější zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách v porovnání s pacienty, u kterých trvaly ty potíže víc jak 6 měsíců.
1: Slovenský startup Šochman Aviation vyvinul chytrý kokpit s umělou inteligencí a otestoval technologii, která umožňuje na dálku řídit sportovní letadlo přes internet. Systém má pomáhat při výcviku pilotů, záchranných misí i běžném létání a firma už o jeho využití jedná s desítkami výrobců letadel. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle a posle.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Dobříský zámek láká na opravený park s oranžerí a obnovenou venkovní iluzivní malbou, která loni na podzim dostala od Národního památkového ústavu ocenění Patrimonium pro futuro. Dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu tím ale nekončí. Od září začnou dělníci opravovat dominantu zahrady, fontánu napájení koní heliových od Františka Ignáce Placera. Hlavní novinky letošní sezony pro návštěvníky shrne ředitel zámku Pavel Krejcárek.
2: Tak návštěvník může uvidět samozřejmě tu zrevitalizovanou francouzskou zahradu s vodními prvky. Nově tady zasázeno zhruba 1000 habrů, zrekonstruované sochy, je tam to opravdu hodně opraveného. A v té oranžeri to hlavní samozřejmě uvidí obnovenou iluzivní malbu. Je to opravdu dílo, na které jsme se připravovali mnoho let.
1: Kvůli velkému suchu klesla hladina řeky Sávy v Srbsku na rekordní minima. Odhalila vrak lodi postavené před více než 100 lety, která se potopila během druhé světové války. Ačkoliv se části lodi objevují při nízkém stavu vody často, letošní extrémní sucho odhalilo více z vraku než kdykoliv předtím, včetně části vnitřku lodi. Místní loď navštěvují a prozkoumávají. Dá se k ní dojít i po mělčině pěšky. Stavební dělníci objevili minulý týden při renovaci domu v Belgii skrýš se zlatem. Jeho hodnota se odhaduje na 9 milionů eur, tedy 218 milionů korun. Teď se čeká, komu poklad připadne, napsal to web stanice BBC. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na rádiu Beat.
3: Dobré ráno, Beaťáci, je sobota 22. srpna roku 2026, svátek má Bohuslav, no jen chvíli po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Vít na Vidnici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a hurá, máme tu víkend nadmíru očekávaný a oblíbený a přesně takový, jaký mě spolu s vámi hodně baví, a to přímo tedy víkend filmový. Můžete se těšit na samé krásné kousky a klenoty stříbrného plátna. No a odstartujeme písní z koprodukčního filmu Jojo Rabbit, nebo chcete-li hezky česky Králíček Jojo. A tenhle opravdu netradiční válečný film, ač jinak zeměmi původu jsou Spojené státy a Nový Zéland, byl z velké části natáčen i u nás. No a právě v něm, v tomhle filmu Králíček Jojo, v závěrečné, jinak spíše taneční scéně, zazní právě tahle muzika Davida Bowieho, ovšem zde samozřejmě jak jinak než v německé verzi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: stříbrného plátna na Beatu.
1: No, máme tu teprve druhé filmové okénko, kterých tu o tomhle víkendu od dnešního rána až do zítřejšího večera otevřeme téměř 90 a v tomhle se zračí jeden z těch naprosto zásadních filmů 60. let. Ano, máme tu rok 1966 a slavnou zvětšeninu Michelangela Antonioniho. A já myslím, že je docela zajímavé, že když britský herec David Hemmings před lety, a bylo to v roce 2001, navštívil Prahu, svěřil se v jednom z těch mnoha rozhovorů, které tu poskytl, že nikdy nepochopil právě tuhle zvětšeninu, film v němž stvárnil hlavní roli. No a to už je otázka i pro vás, jak jste si tenhle film vy sami vyložili a co jste v něm našli. V každém případě v něm můžete vidět pěkně naživo The Yardbirds, v jejich sestavě nechybí Jeff Beck a Jimmy Page, no a právě v jejich podání tu zazní právě

0: od těch provazů!
1: Stop! Přeličte pana Staloneho! Nějak se nám leskne.
2: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: No a my se poprvé podíváme i na to naše, tady tuzemské stříbrné plátno, no a připomeneme si nesmrtelnou scénku Pavla Hlišky ve filmu Pupendo Miroslava Hřebejka z roku 2003. Nevím jak vy, ale já tu právě tuhle scénku, jak machruje před domělou finskou kráskou, že má v reprácích všitých v žízce muziku jasné páky, prostě miluju, i když jak tu bundu prál, jo, tak to by mě teda taky zajímalo.
4: Repráky hír, dráty hír, kazeťák hír, jo, hej bacha.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: No a jako další parádní filmovou ukázku, další dnešní dávku filmové muziky, tu mám v podstatě titulní kousek z takové, řekněme, třeskuté rokové americké komedie School of Rock, čili Škola roku, a právě takhle se jmenuje nejen film samotný, ale i fiktivní dětská školní kapela, která tu hraje prim, a také následující písnička. Já jsem si tu teď po roce zase našel na YouTube video, kdy se původně ti dětští žáci, hudebníci v téhle kapele po 10 letech v roce 2015, již jako tedy dospělí muzikanti a muzikantky a zpěvačky samozřejmě, znovu sešli se svým filmovým učitelem a kapelníkem Jackem Blackem a znovu si pěkně naživo zahráli. Je to až dojemné a taky vtipné, jak taky jinak, a mimochodem dodnes mám tenhle film rád.

0: Zeppelin nám uzavřeli naší první společnou sobotní hodinu a já připomenu, že i dnes takhle můžete posílat na všechny ty naše známé kontakty, co vás jen napadne, vzkazy, připomínky, podněty k tomu, co vysíláme, co budeme vysílat nebo co máte na srdci, no ale také, i když tedy pro pozvánky je vyhrazen především pátek, tedy včerejšek, pokud máte něco na dnešek nebo na víkend, na zítřek, právě, že byste chtěli někam pozvat na nějakou akci, kde třeba hrajete s kapelou nebo kterou pořádáte a může to být akce třeba z i typu nebigbeatového, taky někdo posílá nějaký závody nebo na přehlídku historických vozidel nebo tak něco, tak klidně pište třeba na studio@radiobeat.cz, můžete to poslat SMS-kou na číslo 720 001 222, no a taky tady máme tu naší mobilní apku, kam to můžete buď napsat anebo namluvit svými vlastními slovy, jako to udělali následující dva býťáci.
1: Zdar, tady Kauli. Zdravím všechny býťáky a rockery a chci vás pozvat na sobotu 22. srpna do pražského rockového klubu Vagón, kde zahrajeme s kapelou Iron Maiden Revival Praha. Budou to pecky, které znají všichni příznivci a zvláště budeme oslavovat legendární album z roku 1986 Some Here in Time. Přijďte, budeme se těšit, zapaříme. Zdar!
2: Ve Zlíně bude v sobotu 22. na tržišti pod Kaštany již tradiční open air rockotéka s Martinem Koenigem, tedy se mnou. Přijďte. Konec je bohužel nařízený na 22. hodinu, takže přijďte radši dřív, abyste se stihli pořádně si užít.

0: Pohodový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Test opalovacích krémů z online tržišť odhalil závažné nedostatky. 6 ze 7 ověřovaných přípravků zakoupených přes AliExpress, Shine a Temu neposkytovalo deklarovanou ochranu před UV zářením a některé obsahovaly v EU zakázanou látku 4 MBC. Po zveřejnění výsledků platformy problematické výrobky z nabídky stáhly. Snahy o záchranu teleskopu NASA ztroskotaly, více Roman Všetečka.
2: Vesmírný teleskop SWIFT, který je v kosmickém prostoru téměř 22 let, se již nějakou dobu potýká s problémy, jak pomalu klesá do atmosféry Země. NASA se rozhodla, že mu na pomoc vyšle vesmírný tahač. Ten se dostal do kosmu minulý měsíc, ale nefunguje tak, jak má. Americká vesmírná agentura nyní misi i záchranu teleskopu ukončila. Na začátku je třeba podotknout, že vesmírná observatoř SWIFT má již daleko za sebou původně plánovanou dvouletou dobu životnosti. Dařilo se jí však pracovat mnohem déle a po 2 desetiletí sledovat gamma záblesky přicházející z kosmického prostoru. Fungovat by mohla i nadále, ale její výška klesá a postupně se tak noří do vrchních vrstev atmosféry. A protože žádné podobné zařízení, které by z orbity Země sledovalo tyto záblesky, lidstvo nemá, přistoupila NASA k záchranné misi v hodnotě kolem 30 milionů dolarů. Více se dočtete na technet.cz.
1: Na silnicích by se v budoucnu mohly objevit autonomní dopravní kužely. Robotické zařízení s bílými a oranžovými pruhy vyvinuté v Číně se dokáže samo přesunout na určené místo a během několika sekund vytvořit uzávěru jízdního pruhu. Silničáři tak už budou v bezpečí. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: 7:09 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a hned na úvod naší další společné hodiny tohoto mnou a doufám, že je mnohými z vás velice oblíbeného každoročního víkendu. Tu už mám soundtrack k tomu populárnímu komiksovému Iron Manovi, a to konkrétně k té jeho dvojce z roku 2010. Soundtrack, který je v podstatě krásnou výběrovkou, čili bestovkou našich starých známých ACDC, zdravíme tak naší Kačenku. No a i když a ne úplně všechny skladby z tohoto pěkně výživného CDčka se plnohodnotně objeví a zazní ve filmu samotném, ale tedy určitě tam uslyšíte hned tu úvodní, no a její jméno zní Shoot to Thrill.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na rádiu Beat.
3: No a já už tu mám jeden, myslím, takový docela pozoruhodný snímek, uvedený do kin v roce 2000, a je pravda, že tohle dost těžko pojmenovatelné a zařaditelné dítko z autorské dílny, tak trochu šíleného, leč na druhou stranu geniálního Larse von Triera, asi málo koho nechá chladným. No a pro nás je, myslím, důležité, že hlavní roli tu, a nutno říct, že skvěle stvárnila, a o nádherný soundtrack se postarala islandská, jak se říká, ledová královna Björk, a rozhodně není nezajímavé, že v tomhle filmu, který dostal název Tanec v temnotách, hraje československou emigrantku Selmu Ješkovou. Jejímž tatínkem, alespoň podle fantazie tvůrců, nebyl nikdo jiný než, no tak svět div se, náš slavný herec Oldřich Nový. New World, čili Nový svět, tak se jmenuje tahle krásná skladba právě ze soundtracku k filmu Tanec v temnotách.

0: stříbrného plátna na Beatu.
1: No a já tu mám něco aktuálního právě na letošek. Je totiž ohlášeno velkolepé celosvětové znovu uvedení legendárního koncertu kapely Queen v Budapešti. Ano, to z roku 1986, který byl nově zrestaurován ve 4K Ultra HD rozlišení s kompletně novým zvukovým mixem. Tento projekt vznikl u příležitosti právě letošního 40. výročí tohoto historického vystoupení, které bylo vůbec posledním nafilmovaným koncertem Freddieho Mercuryho s kapelou. Původní 35mm filmové pásy prošly precizní digitální obnovou v laboratořích postprodukčního studia Park Road Post Production slavného režiséra Petera Jacksona na Novém Zélandu. Obnovený koncert vstoupí do kin a sálu IMAX po celém světě teď 7. října roku 2026 na velmi omezenou dobu a prodej vstupenek startuje již teď 26. srpna, no a oficiální vydání pak pro domácí kina, zkrátka k vám domů, je tak to je naplánováno na 30. října tohoto roku. Koncert vyjde na 4K UHD, Blu-ray, DVDčku, CDčku a vůbec poprvé v historii také na 3LPčkovém vinilu. Já ještě dodám, že tu původní show odehráli Queen 27. července roku 1986 na budapešťském NAB stadionu před nějakými 80 000 diváky v rámci své poslední společné Šňůry Magic Tour.

0: svazu! Stop! Přeličte pana Staloneho! Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: No a my tu máme i letos a myslím, že snad ne až tak překvapivě také Harryho Pottera a nevím, jak to snímáte vy, býťáci, ale my jsme s mojí dnes už dávno dospělou dcerou a velkými fandy téhle filmové i knižní série a dokonce jsme se předloni, nebo tak nějak zkrátka, spolu jen tak ve dvou vypravili do Londýna na prohlídku těch studií, kde se tyhle čarodějné filmy natáčely a to je teda velká paráda. Mohu vám tenhle výlet rozhodně doporučit a sahám po soundtracku k první části závěrečného dílu Harry Potter a relikvie smrti z roku 2010, kdy sama autorka té knižní předlohy J.K. Rowlingová prohlásila, že její nejoblíbenější scénou z celého tohle filmu je ta, ve které Daniel Radcliffe jako Harry s Emmou Watson coby Hermionou tančí na píseň Old Child od Nicka Cavea. No i mně se tahle až dojemná scéna moc líbila.

0: Ano, ještě nám dohrávají Genesis na beatu, já tu mám nějaké ty vaše vzkazy, pozvánky, ta jedna je taková lehce humorná, se s velkým smajlíkem dorazila jako SMSka, zdravím všechny býťáky a navrhuji navštívit dnes od 13 do 17 hodin počátky českého beatu, sraz flašenetářů v Kutné Hoře, díky Hugo, no proč ne? Ahoj býťáci, to už je další pozvánka, všichni jste zváni na Rockfest Vintířov, na tréninkové hřiště ve Vintířově v sobotu od 15 hodin, tedy právě dnes. Na dvou pódiích vystoupí Vysací zámek, SPS, Pestaloci, Beatové družstvo, Typhoon, Chasing the Avalanche či Fallen Angels, stany a občerstvení zajištěno, neváhejte a přijďte vrátě. A další pozvánku tu mám krásně namluvenou do té naší apky.
1: Ahoj, tady Ondra z kapely Managarm. Chtěl bych všechny posluchače Rádia Beat pozvat na sobotu 22.8. do rockového klubu Barák v Kostelci nad Černými lesy, kde v rámci akce s názvem Prapodivnej paňák zahrajou kapely Managarm, Cílená nejistota a Rapekt. Doražte, těšíme se na vás, mějte se fajn a čau.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do podhůří Krušných hor.
2: Doslova na úpatí Krušných hor vedle města Jirkov se na skalnatém ostrohu vypíná Červený hrádek. Jenže než přišla jeho barokní podoba, tak to byl opevněný hrad Borek, který založil Dietrich Král. A nebyl jen tak někdo, sloužil u krále Václava IV. Jako podčeší, což je vrchní číšník u vladařského dvora. Když hrad přežil řádění husitů, natřeli fasádu na červeno a od té doby se tomuto místu říká Červený hrádek. Majitelé se pak střídali jako roční období, co nezničili sociální bouře, dorazila 30letá válka. Posledními šlechtici byli z rodu Hohenlohe, jenže sympatizovali se suryťáky a tak hned po válce si zámek vzal stát. Pak to byli horničtí uční odložení pacienti Chomutovské nemocnice, až před 30 lety objekt získalo město Jirkov. A před 20 lety opravený zámek znovu otevřeli jako kulturní, vzdělávací a informační centrum s restaurací, ubytováním i prohlídkovým okruhem.
1: V září začne Netflix v Praze natáčet seriál Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v Praze a pak míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, Klementinu, na Petřínské rozhledně a v tamním Bludišti nebo v bývalém židovském getu na Josefově. Začátek natáčení oznámil Brown na svém Facebooku. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, paní princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: 10:10 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my se ohlédneme do času, kdy se psal rok 1899. Na vršku poblíž města Paříž stála vesnice Montmartre. Nebyla to, a teď cituji, jak mi řekl otec, hříšná vesnice, ale bohémský svět, hudebníci, malíři, spisovatelé. Říkalo se jim děti revoluce. Ano, měl jsem žít bez halíře a měl jsem psát opravdě kráse svobody. A o tom, v co jsem věřil nejvíc ze všeho. O lásce, ano, to byla slova toho hlavního hrdiny barvité, podívané dnes už určitě filmové, muzikálové klasiky Moulin Rouge z roku 2001, kterou mimochodem můžete vidět i přímo na prknech divadla Piccadilly Theatre na londýnském West Endu, když do města na temží čas vyrazíte na výlet. A teď si právě z tohoto filmového provedení poslechneme samotného Bona, frontmana U2, v krásně a netradičně pro tenhle film přearanžované klasice skladbě právě s názvem Children of the Revolution.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: No a to už máme pro tuhle chvíli takhle před sebou přímo tady na pultě jeden skutečně tedy pěknou, parádní muzikou nabitý soundtrack, a to tedy muzikou grungeovou, ano, tou ze Seattlu, města, kde se odehrává i děj filmu Singles. Tenhle snímek vznikl v roce 1992, což je teda docela doba už, a dalo by se říct, že jde o takový řekněme kostýmní romantickou komedii, přičemž těmi kostýmy tu jsou takové ty kostkované košile, kraťasy a zkrátka všechny ty módní grungeové propriety té doby. Hrdinové příběhu se tu schází u hrobu Jimiho Hendrixe, objeví se tu i Eddie Vedder z Pearl Jam či Chris Cornell, no a zazní tu i muzika dalších představitelů té scény ze Seattlu, Alice in Chains, stejně jako teď tady na Beatu.

School, no a víťáci, já jsem se na něj zrovna i teď znovu zase po roce pokoušel chvíli svědomitě koukat a musím říct, že je to teda pěkná, jak to slušně říct, tyčkovina, nicméně jsou tu alespoň pěkně a na věky zachovány tváře, pohyby a snad i atmosféra koncertů těhle z větší části již nežijících muzikantů.

celý tento víkend se nese ve znamení melodií z stříbrného plátna, nebo chcete-li hezky česky soundtracků, a doufám, že k radosti mnohých z vás teď pojedeme dál pěkně v koňském sedle, stejně tak, jako vjel v roce 1960 na stříbrné plátno holohlavý Jul Brynner a spolu s ním dalších 6 statečných. Já jsem tu párkrát už vyprávěl, že jsem měl právě tuhle známou melodii kdysi nastavenou jako vyzvánění v mobilu a bylo úžasný, a když mi zazvonil třeba, já nevím, v kavárně nebo někde, tak celé to mužské osazenstvo napříč věkovými kategoriemi vždy ožilo a všem zazářili oči, aby z nich alespoň na chvíli byli zase malí kluci s touhou po dobrodružství.

Gabriel nám ještě dohrává na rádiu Beat. Já tu mám takhle na přelomu hodiny zase nějaké ty vaše pozvánečky. Kapela Jaroslav Barták Exposed ve Beaťáky na koncert do zámku. Do zámku pátek, takhle. Již dnes tam zahraje v krásném prostoru zámecké sýpky, začátek v 18 hodin, díky Jarda, to se mě zmáčklo, jestli to není na pátek, ale on se ten zámek jmenuje Pátek. Dobrý den, to už je další zpráva, prosím o anonci koncertu bluesrockové kapely Rose Hill Band zítra v 17 hodin na Smetanově nábřeží pod zámkem v Děčíně. Moc děkuji, Luboše Nát, ano, Lubošku, rád to se stalo. Pak tu mám takovou jednu rozsáhlejší pozvánku, která nás směřuje na dnešek 22. srpna od 14 hodin do Bukoviny u Přelouče na letní parket, kde proběhne Srdcaři Fest, tedy první ročník tohoto festivalu malého komunitního, který nevzniká, jak se tady píše, jako velká komerční akce, ale hlavně ze srdce. Den plný hudby, pohody, setkávání, tvoření, smíchu a dobré energie. Festival tvoříme hlavně pro přátele, rodiny, děti i všechny, kteří mají rádi obyčejnou lidskou atmosféru bez přetvářky. A největší odměnou pro nás bude, když si ten den užijete společně s námi. Těšit se můžete na Martias and Míla Charvát, Marion, Apricot Jam, Nechápadla, Fousáč, Víčko. Připraven bude i doprovodný program pro děti, malování na obličeji, tvořivé aktivity a tak dále. No a my si za chvíli dáme zase další tématickou, jak jinak než filmovou muziku.

0: guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V Brně žije 99letá žena, jejíž rodina má díky smlouvě z roku 1914 doživotní vstup zdarma do tamního kina Lucerna. Dohoda vznikla při stavbě biografu, který využil nosnou zeď sousedního domu Losmanových a kino ji dodržuje dodnes. Odkládání operace vyhřezlé plotenky snižuje úspěšnost léčby. Ukázala to studie neurochirurgické kliniky Svatoanenské nemocnice v Brně, která sledovala 1200 pacientů. Pokud prý konzervativní léčba nezabírá, neměli by pacienti s operací otálet. Hlavní autor studie, neurochirurg Peter Solár, říká.
2: Asi nejdůležitější je to, že zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách bylo výrazně častější u pacientů, kteří měli kratší trvání těch příznaků před operací, to znamená pacienti, kteří měli ty příznaky trvající do jednoho měsíce před operací, tak měli výraznější zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách v porovnání s pacienty, u kterých trvaly ty potíže víc jak 6 měsíců.
1: Slovenský startup Šochman Aviation vyvinul chytrý kokpit s umělou inteligencí a otestoval technologii, která umožňuje na dálku řídit sportovní letadlo přes internet. Systém má pomáhat při výcviku pilotů, záchranných misí i běžném létání a firma už o jeho využití jedná s desítkami výrobců letadel. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: provazu! Stop! Přeličte pana Staloneho! Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: 8 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu být Jirka Rogl. No a my tu máme i letos zase po roce titul Imaginarium, nebo může být i hezky česky Imaginarium, kdy se právě takhle jmenuje finsko-kanadské filmové fantasy dobrodružství z roku 2012, nemálo umocněné symfonickou metalovou muzikou populárních Nightwish, a právě soundtrack k tomuto filmu je v podstatě regulérním a navíc koncepčním albem právě téhle kapely. No a já myslím, že skladba Storytime nám do tohoto tematického víkendu stříbrného plátna nádherně zapadne, a pro fanoušky Nightwish, ať už v Praze, nebo třeba v Horním Maršově, nebo co já vím kde, je tenhle film zkrátka a jednoduše povinný.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. Come here, baby.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, paní princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: No a jako další bezesporu povinnou položku, povinný titul téhle sobotní filmově hudební hodiny, tu mám hair, čili vlasy, a to samozřejmě i jako vzpomínku na našeho skvělého uznávaného, a nejen našeho, ale samozřejmě i světového režiséra Miloše Formana, a nevím jak vy, býťáci, ale já tuhle jeho klasiku a dodnes naprosto nadčasové dílo z roku 1979 můžu vidět znovu a znovu a musím se i dnes přiznat, a nestydím se za to, že při té závěrečné scéně, kdy chudák Berger nastupuje spolu s ostatními do toho letadla, tak vždycky brečím jak želva. No a možná nějaká ta slza ukápne i dnes.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
3: No a já tu mám zase jeden z mých, a v tomto případě rozhodně nejen mých oblíbených filmů, bohužel s ne tedy příliš rockovým soundtrackem, no a jedná se zkrátka o dnes už dávno klasickou anglickou komedii, ve které se objeví třeba také představitel mistra Beana, Rowan Atkinson, a který je u nás uváděn pod názvem Láska nebeská. Byťáci, pokud máte tenhle film taky rádi, doporučuji vám určitě si ho opatřit nebo alespoň vypůjčit i na DVDčku nebo Blu-ray, kde se v bonusech nachází téměř hodina vystřižených scén, které, jak říkají sami tvůrci, jsou nějak horší než ten zbytek filmu, ale prostě se tam už nevešli, aby ten film nebyl moc dlouhej. A kolikrát vám pak nabídnou i trošku jiný nový pohled na ty jednotlivé postavy. Z již 23 let starého filmu Richarda Curtise Láska nebeská si teď dáme muziku, která v něm zazní v podání legendárních Beach Boys.

toxický.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na rádiu Beat.
3: No a když vám jen tak jako nastíním, že třpitivé vody Karibiku jsou pro mazaného kapitána Jacka Sparrowa nevyčerpatelným zdrojem tajemných a vzrušujících dobrodružství, je vám jistě hned jasné, že tu bude znít muzika právě z těchto slavných a oblíbených pirátů z Karibiku. Muziku tu měl nejprve na triku úspěšný německý skladatel Klaus Badelt, aby ho od druhého dílu nahradil jeho o malinko slavnější krajan Hans Zimmer. A nakonec ještě v té Salazarově pomstě Jeff Zanelli. Představitel hlavní role Johnny Depp mimochodem již za pár dní, teď v neděli 6. září, zahraje v Praze společně s Alicem Cooperem a Joeem Perrym s kapelou Hollywood Vampires a jako bonus tam předskočí naše Luc

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Dobříský zámek láká na opravený park s oranžerí a obnovenou venkovní iluzivní malbou, která loni na podzim dostala od Národního památkového ústavu ocenění Patrimonium pro futuro. Dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu tím ale nekončí. Od září začnou dělníci opravovat dominantu zahrady, fontánu napájení koní heliových od Františka Ignáce Placera. Hlavní novinky letošní sezony pro návštěvníky shrne ředitel zámku Pavel Krejcárek.
2: Tak návštěvník může uvidět samozřejmě tu zrevitalizovanou francouzskou zahradu s vodními prvky. Nově tady zasázeno zhruba 1000 habrů, zrekonstruované sochy, je tam to opravdu hodně opraveného. A v té oranžeri to hlavní samozřejmě uvidí obnovenou iluzivní malbu. Je to opravdu dílo, na které jsme se připravovali mnoho let.
1: Kvůli velkému suchu klesla hladina řeky Sávy v Srbsku na rekordní minimo. Odhalila vrak lodi postavené před více než 100 lety, která se potopila během druhé světové války. Ačkoliv se části lodi objevují při nízkém stavu vody často, letošní extrémní sucho odhalilo více z vraku než kdykoliv předtím, včetně části vnitřku lodi. Místní loď navštěvují a prozkoumávají. Dá se k ní dojít i po mělčině pěšky. Stavební dělníci objevili minulý týden při renovaci domu v Belgii sklíž se zlatem. Jeho hodnota se odhaduje na 9 milionů eur, tedy 218 milionů korun. Teď se čeká, komu poklad připadne, napsal to web stanice BBC. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: Dobám, kdy se muži nebáli být chlapy a ženy uplatnit svůj půvab, kdy z hereckých karavanů duněl kuřácký kašel a hvězdám v kabrioletech cuchal vítr vlasy, věnoval režisér Quentin Tarantino neskonale milé i zábavné vyznání lásky jménem Tenkrát v Hollywoodu. Ano, tahle slova, myslím, dokonale vystihují je tuhle podle mě tedy úžasnou zatím poslední Tarantinovku z roku 2019 a je zajímavé, že mnozí především mladší diváci prý tenhle film a v první řadě jeho tedy skutku brilantní poentu nepochopili, což tedy vidím jako zkrátka neznalost docela nedávné historie. Zkrátka, kdo neví, kdo byl Charles Manson a jeho rodina a co měla na svědomí, těžko si může vychutnat to již tradiční Tarantinovo přepisování historie, stejně jako v Hanebných panchartech skončil Adolf Hitler v plamenech hořícího biografu. I tady je všechno jinak a krásná navíc těho hotná Sharon Tate tu oproti realitě zůstane naživu a vůbec pokud jste film Tenkrát v Hollywoodu ještě neviděli, nebudu vyzrazovat vše, ať si to stejně jako já v současnosti už tedy spíše na obrazovce či monitoru pěkně užijete, no a zazní tu, jak je u Tarantina zvykem, spousta parádní a v tomto případě 60kové dobové muziky, jakou je třeba i ten nám všem dobře známý Párplovský Háš.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: svazu. Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: No a možná vám taktéž neuniklo, že režisér Sam Mendes chystá, tedy už tvoří unikátní projekt, čtyřihrané životopisné filmy, z nichž každý pohlédne na historii Beatles očima jednoho konkrétního člena. Ano, vzniknou čtyři celovečerní filmy, každý se zaměří na Paula, Johna, George nebo Ringa. Teď zrovna obletěl internet záběry, jak točili scénu, kdy se kapela na tom slavném přechodu před studiem Abbey Road fotí na obal stejnojmenného alba, tak uvidíme, jak se povede tahle, tedy tenhle velice nákladný projekt, ale těch filmů o téhle nejslavnější kapele všech časů, tak těch vzniklo už několik a třeba já mám takový dost oblíbený, jeden takový, který jsem dokonce viděl několikrát, jmenuje se Backbeat a vznikl už v roce 1994, zrovna jsem tehdy byl v Paříži a tam jezdili autobusy, na kterých byla reklama, že tenhle film jde do kin a vypráví o počátcích Beatles ještě v Hamburku, v tamním Star klubu a také je to příběh pátého člena téhle kapely, basisty a také nadaného a dodnes ceněného výtvarného umělce Stuarta Sutcliffa. Muziku pro tenhle film nahrál speciálně sestavený Backbeat Band, ze kterého bych za všechny ty známé muzikanty jmenoval alespoň bubeníka Nirvány a frontmana Foo Fighters Davea Grohla. No a skladbu, která ve filmu Backbeat nemůže chybět, vám myslím rozhodně představovat nemusím. A zde je právě v podání tohohle Backbeat Bandu.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: No a máme tu zase nějakou tu filmovou tvorbu tuzemskou a v tomto případě jsem si vzpomněl na letos již 41 let starý, ano, je z roku 1985. Dnes bychom možná řekli rodinný film nedávno zesnulé režisérky Věry Plívové-Šimkové, ten s názvem Hledám dům holubí, kde překvapivě, jak by se podle názvu snad mohlo zdát, nezní muzika Jirky Schellingera, ale představte si to pražského výběru, aby toho nebylo málo. Dačok tehdy nejenže tyhle písně složené speciálně pro ten film naspíval, ale tam nadaboval toho hlavního nebo jednoho z hlavních hrdinů, kterého stvárnil jinak Miroslav Čermák. No a my si poslechneme právě takovou směsku z tohohle filmu, který se jmenoval Hledám dům holubí.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: Vítěz je tu a tam, a to spíš tedy výjimečně, promítá třeba pražské kino Edison, takové to malé domácké u Jindřišské věže, legendární film italského, ale to si 85letého, ale dosud žijícího režiséra Daria Argenta Suspiria, kdy vám lehce s dovolením nastíním, a už jsem to tady tuhle zrovna vyprávil, dějovou synopsi. Mladá Američanka vydává na jednu z nejslavnějších evropských tanečních akademií v Německu, aby se tam zdokonalila ve studiu klasického baletu. Jo. A za temné a bouřlivé noci zde přímo před školou spatří vyděšenou dívku, která říká zdánlivě jako nesmyslný věty. Následující den zástupkyně ředitele oznámí studentům brutální vraždu jejich spolužačky a později je zase školní nevidomý pianista roztrhán, a to tedy svým vlastním psem, aby se nakonec ale ukázalo, že tuhle akademii založila na počátku století čarodějnice s mimořádnými schopnostmi a spoustou zasvěcenců. No, pro nás je dnes důležité, že velice působivou hudbu k tomuto hororu jménem Suspiria vytvořila legendární italská progroková skupina jménem Goblin, a zde je z tohoto jejich díla malá 6.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Test opalovacích krémů z online tržišť odhalil závažné nedostatky. 6 ze 7 ověřovaných přípravků zakoupených přes AliExpress, Shine a Temu neposkytovalo deklarovanou ochranu před UV zářením a některé obsahovaly v EU zakázanou látku 4MBC. Po zveřejnění výsledků platformy problematické výrobky z nabídky stáhly. Snahy o záchranu teleskopu NASA ztroskotaly, více Roman Šetečka.
2: Vesmírný teleskop SWIFT, který je v kosmickém prostoru téměř 22 let, se již nějakou dobu potýká s problémy, jak pomalu klesá do atmosféry Země. NASA se rozhodla, že mu na pomoc vyšle vesmírný tahač. Ten se dostal do kosmu minulý měsíc, ale nefunguje tak, jak má. Americká vesmírná agentura nyní misi i záchranu teleskopu ukončila. Na začátku je třeba podotknout, že vesmírná observatoř SWIFT má již daleko za sebou původně plánovanou 2letou dobu životnosti. Dařilo se jí však pracovat mnohem déle a po 2 desetiletí sledovat gamma záblesky přicházející z kosmického prostoru. Fungovat by mohla i nadále, ale její výška klesá a postupně se tak noří do vrchních vrstev atmosféry. A protože žádné podobné zařízení, které by z orbity Země sledovalo tyto záblesky, lidstvo nemá, přistoupila NASA k záchranné misi v hodnotě kolem 30 milionů dolarů. Více se dočtete na technet.cz.
1: Na silnicích by se v budoucnu mohly objevit autonomní dopravní kužely. Robotické zařízení s bílými a oranžovými pruhy vyvinuté v Číně se dokáže samo přesunout na určené místo a během několika sekund vytvořit u závěru jízdního pruhu. Silničáři tak už budou v bezpečí. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: 9 minut po 13. hodině, tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No já už tu mám a myslím, že opět dle očekávání titul Good Morning Vietnam, Dobré ráno Vietname. Film je inspirován skutečnou postavou Adrianem Kronauerem, který v Saigonu působil jako DJ Armed Forces Radio v letech 1964 a 65, jenže tenhle film prý rozhodně není jeho životopis. On sám později říkal, že film odpovídá realitě zhruba tak nějak z 45% a dokonce upozorňoval, že kdyby v armádním rozhlase skutečně dělal polovinu toho, co zde předvádí legendární komik Robin Williams, který ho tu stvárnil, pravděpodobně by skončil před vojenským soudem. Zajímavé je také, že režisér Barry Levinson záměrně nedovolil Williamsovi setkat se s jeho předobrazem, s Adrianem Kronauerem, během natáčení. Bál se, že by Williams začal toho skutečného moderátora vědomně či podvědomně napodobovat a poprvé se tak potkali až na premiéře filmu. Film Good Morning Vietnam je nádhernou přehlídkou rock'n'rollu a rhythm and blues té doby, tedy poloviny 60. let. Kronauerův rozhlasový pořad měl mezi vojáky obrovský úspěch právě proto, že do toho vojenského vysílání dostal rockovou hudbu a energii, která byla úplně jinde než to, než ten sterilní armádní program. Na soundtracku jsou mimo jiné The Beach Boys, The Temptations, James Brown, The Kings, The Cream a také Louis Armstrong. A právě k němu se váže jedna krásná kuriozita. Jeho skladba What a Wonderful World zní na konci filmu, ale historicky je to vlastně anachronismus. Film se totiž odehrává v tom zmíněném roce 1965, zatímco Armstrong skladbu natočil až v roce 1967. Levinson o to věděl, no ale ta písnička byla pro závěr natolik dokonalá, že jí tam zkrátka nechal.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Klasika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: No, máme tu další z takových těch pro správného rockového fanouška, pro správného býťáka v podstatě povinných filmových zářezů a tím je titul z roku 2000 u nás v naší distribuci uváděný pod názvem Na pokraji slávy. Režisér Cameron Crowe tu tak trochu autobiograficky těží ze svých novinářských, hudebně publicistických začátků a tak film vypráví příběh opravdu velice mladého, nadějného, právě takového novináře, který vyrazí s tehdy slavnou a zde fiktivní kapelou na turné a co všechno tam zažije a vidí, to si dokážete domyslet. V každém případě ve snímku Na pokraji slávy zazní spousta a spousta skvělé muziky, nechybějí tu Yes, The Who, Beach Boys, David Bowie a nebo také The Allman Brothers Band.

0: od těch provazů.
1: Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
2: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: No, máme tu další úžasný titul The Boat That Rocked, u nás uváděný jako Piráti na vlnách, a jeho příběh se odehrává v roce 1966, kdy z lodi v Severním moři vysílá fiktivní rádio Rock. Jeho předobrazem byla především rádio Caroline, ale režisér Richard Curtis záměrně nevytvořil film podle jedné konkrétní stanice nebo skutečného DJe, spíš poskládal zkrátka dohromady legendy a atmosféru celé éry pirátského rádia. Curtis také později přiznal, že když začal psát scénář, záměrně nejprve vůbec nedělal historický výzkum, chtěl nejdřív napsat svou představu o tom, jak by život na takové lodi vypadal, teprve potom ověřoval, co je historicky vůbec možné. Výsledek je proto spíš romantická rock'n'rollová pohádka, inspirovaná skutečností než historický film. Curtis sám také říkal, že skutečný život na takové pirátské lodi byl pravděpodobně mnohem špinavější a méně romantický. No a také nechtěl, aby herci jen předstírali práci rozhlasového moderátora, a obsazení

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: No a protože se nám přiblížila 14. hodina a s ní předání je tady té filmové máni Danovi Kohoutovi, mám tu na rozloučenou jednu krásnou a chutnou hudební lahůdku, a to za prvé pro fanoušky westernů, za druhé pro milovníky muziky nezapomenutelného Ennia Morriconeho a do třetice fanoušky americké Metalliky. No a jakže to všechno jde dohromady, modří vědí, ano, samozřejmě, tak právě tahle nádherná melodie z westernové klasiky Hodný, zlý a ošklivý z roku 1966 už dlouhá léta vždy zahajuje koncerty právě téhle slavné metalové legendy. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl a budu se na vás těšit zase zítra.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do podhůří Krušných hor.
2: Doslova na úpatí Krušných hor vedle města Jirkov se na skalnatém ostrohu vypíná Červený hrádek. Jenže než přišla jeho barokní podoba, tak to byl opevněný hrad Borek, který založil Dietrich Král. A nebyl jen tak někdo, sloužil u krále Václava IV. Jako podčeší, což je vrchní číšník u vladařského dvora. Když hrad přežil řádění husitů, natřeli fasádu na červeno a od té doby se tomuto místu říká Červený hrádek. Majitelé se pak střídali jako roční období, co nezničili sociální bouře, dorazila 30letá válka. Posledními šlechtici byli z rodu Hohenlohe, jenže sympatizovali se suryťáky a tak hned po válce si zámek vzal stát. Pak to byli horničtí uční odložení pacienti Chomutovské nemocnice, až před 30 lety objekt získalo město Jirkov. A před 20 lety opravený zámek znovu otevřeli jako kulturní, vzdělávací a informační centrum s restaurací, ubytováním i prohlídkovým okruhem.
1: V září začne Netflix v Praze natáčet seriál Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v Praze a pak míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, Klementinu, na Petřínské rozhledně a v tamním Bludišti nebo v bývalém židovském getu na Josefově. Začátek natáčení oznámil Brown na svém Facebooku. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to být asi takhle. Ola liada, ola liada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: No, kdo by neměl rád Arnolda, že jo? Arnolda Schwarzeneggera, ten za chvíli se objeví v komentáři, v každém případě vítejte v odpolední části hudebně filmového víkendu. Od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. No a pojďme už k dalšímu filmu Predátor. Tak to je velice oblíbený film, co si budeme povídat. Byl natočen v roce 1987, natočil ho John McTiernan. No a v hlavní roli si zahrál právě už zmiňovaný Arnold Schwarzenegger. V džungli přistane kosmická loď, na jejíž palubě je dokonale vybavený mimozemský Nimrod, takový myslivec hnusnej. Lovnou zvěří se pro něj stávají nejen dravci obývající džungli, ale taky lidi. To je prolog slavného filmu, který je oblíbenou žánrovou kombinací akčních filmů s americkými Komandos, hororu a sci-fi. Oddíl vedený právě zkušeným majorem Dutchem Schaeffrem, hlavní roli tedy Arnold Schwarzenegger, nebo v jehož roli hrál Arnold Schwarzenegger, je vysazen v tom nepřátelském území, kde se má uprostřed džungle vysvobodit několik amerických vojáků ze zajetí partizánů. No a pak už to běží, jak na drátkách. Neviditelný predátor se nakonec ukáže v celý svý kráse. Je to opravdu hnusné stvoření, ale Arnold, ačkoliv všichni jsou vybiti, jediný Arnold s tou místní nějakou indiánkou to přežije, jako vždycky nakonec. No a co se týče soundtracku z toho filmu, tak na něm najdete i Long Tell Sally, podání samozřejmě Little Richarda. Tady to máte.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Co by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna.
3: No a u mimozemských příšer ještě zůstaneme, protože my si pustíme písničku z filmu, který je vlastně, nemůžu ho označovat jako film, ale jako seriál z roku 2025. Režii měl na starosti Noah Hawley, ale těch režisérů bylo více, konkrétně tři tady toho seriálu. Jaký je obsah tohoto příběhu? No docela v podstatě jednoduchý. Tam jde o to, že zase výzkumníci vesmírní přistanou na planetě, na kterou zkoumají, no a zjistí, že po nich jde nějaká příšera, tedy vetřelec, který touží po jejich krvi. Jak jinak? Vetřelci nic jiného nedělají. Ty nemají nic na práci, než požírat kosmonauty, že jo? To je jasný, nebo astronauty, chcete-li. Tak to je tedy píseň z tohoto seriálu, který se jmenuje Vetřelec země, a tato písnička pochází z té první série. No a co je to za písničku? Jmenuje se Cherub Rock. Velice zajímavá pecka, už proto, že tuhle tu píseň nahrála kapela The Smashing Pumpkins.

0: muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: No a jdeme do dalšího filmu, úžasného filmu, protože jméno režiséra mluví za vše. David Lynch, Blue Velvet nebo Twin Peaks, to bych asi tak vypíchnul z jeho tvorby, ale teď jenom připomenu film Lost Highway, ten byl natočen v roce 1997. Hudbu, tu filmovou hudbu k filmu Lost Highway Davida Lynche natočil jeho dvorní, nebo složil jeho dvorní skladatel Angelo Badalamenti, který se přesně trefil do toho, do té atmosféry Lynchových filmů, protože Badalamenti skládal takovou temnou muziku, tajemnou, až mysteriózní, bych skoro řekl. Ale soundtrack z tohoto filmu obsahuje různé písně. Jenom k obsahu Lost Highway, žena saxofonisty Freda Madisona nalezne na schodech jeho luxusní vily videokazetu, na který kdosi zaznamenal zločin spáchaný v ložnici jeho domu. Skrvavená oběť vypadá jako Friedova žena Renny a vrah jako on sám. Přivolaná policie muže zatkne, avšak po několika dnech zjistí, že v celé je uvězněn místo Freda neznámý chlapík, mladý muž nějaký. Dál to říkat nebudu, spíš budu doporučovat, abyste si ten film zhlédli. Protože, nevím, každý má jiný kus, ale mě teda filmy Davida Lynche vždycky fascinovaly, prostě nádhera. No a jedna z písní, která je na soundtracku k tomuto filmu, je píseň This Magic Moment, Lou Reed.

0: Dej mu zleva, jo, a teď zprava. A běž od těch provazů.
1: Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
2: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
3: Máte rádi komediální a přitom romantický filmy? No, některý jsou takový stupidní, co si budeme povědat, ale některý jsou fakt zábavný a i chlapa třeba dojmou k slzám, že jo? Myslím, že takovýhle film, nebo do takovýhle kategorie patří film Tohle je válka, This Means War, z roku 2012. McGee, režisér, natočil tenhle ten film a v hlavní roli Reese Witherspoon, no tak tuhle tu herečku určitě znáte, je to taková ta blondýnka, úžasná, ona vypadá jako úplně vymatlaná, ale nebo možná i ty její role, ale není tomu tak, jo. Skrývá se to za ten její romantický blondětej ksichtíček, nebo za tu blondětou vizáž, bych tak řekl. Je to o tom, že dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR, jsou kámoši na život a na smrt, to ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedný slečny. No a to je právě Reese Witherspoon, filmová role, nebo filmový jméno je Lauren Scottová. Jenomže Lauren se rozešla se svým přítelem, který jí dal košem, ještě se navíc k němu přestěhovala ze svý milovaný Atlanty. No a je tím pádem zhrzená životem a o nějakým dalším milostným románku vůbec nechce slyšet. Prostě jí chlapi v tu chvíli vůbec nezajímají, ale má takovou praštěnou kamarádku, která ji donutí, aby si dala inzerát, no a na ten inzerát odpoví právě ty dva už zmínění agenti CIA a začnou jí balit oba dva, že jo, a tím pádem jejich přátelství končí, no. Tak to je takový sižet, dá se říct. Já jsem ten film neviděl, tak vám nemůžu říct, jestli je to blbina nebo ne, ale to už je na vás, pokud ten film chcete vidět, tak si ho zase najděte. Jmenuje se This Means War, tedy Tohle je válka. Na soundtracku je i skladba This Means War, tedy stejnojmená, od Joan Jett, která v tom filmu malinkou roličku taky má.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. V Brně žije 99letá žena, jejíž rodina má díky smlouvě z roku 1914 doživotní vstup zdarma do tamního kina Lucerna. Dohoda vznikla při stavbě biografu, který využil nosnou zeď sousedního domu Losmanových a kino ji dodržuje dodnes. Odkládání operace vyhřezlé plotenky snižuje úspěšnost léčby. Ukázala to studie neurochirurgické kliniky Svatoanenské nemocnice v Brně, která sledovala 1200 pacientů. Pokud prý konzervativní léčba nezabírá, neměli by pacienti s operací otálet. Hlavní autor studie, neurochirurg Peter Solár, říká.
2: Asi nejdůležitější je to, že zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách bylo výrazně častější u pacientů, kteří měli kratší trvání těch příznaků před operací, to znamená pacienti, kteří měli ty příznaky trvající do jednoho měsíce před operací, tak měli výraznější zlepšení hybnosti a citlivosti na dolních končetinách v porovnání s pacienty, u kterých trvaly ty potíže víc jak 6 měsíců.
1: Slovenský startup Šochman Aviation vyvinul chytrý kokpit s umělou inteligencí a otestoval technologii, která umožňuje na dálku řídit sportovní letadlo přes internet. Systém má pomáhat při výcviku pilotů, záchranných misí i běžném létání a firma už o jeho využití jedná s desítkami výrobců letadel. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: Je 15 hodin a 10 minut od mikrofonu Rádia Beat. Zdraví Dan Kohout. Přátelé, jsou filmy, jako třeba Predátor, ten už jsem zmiňoval v předchozí hodině, prostě takový ty sci-fi akční, dobrodružný, na který se člověk rád podívá, protože u toho nemusí zas tak moc přemýšlet, že jo? A pak jsou filmy, které jsou, řeknu tak, tu blbou frázi o životě, ale v skutku v nich najdete někdy i sama sebe, jo? V některých těch příbězích. Jenomže na tyhle ty filmy člověk prostě nemá občas, v mém případě, čím dál tím víc často náladu, protože říká, co já budu tady koukat na sice vynikající film, který je opravdě, který je o té skutečnosti, ale já mám přece svých starostí dost, abych se ještě rozvrtal kebuly sledováním nějakého takového filmu, který má v sobě určitou filozofii. Prostě já se radši pustím Vinnetoua, jo? Asi tak. Ale když se donutím koukat na takovýhle ten film, když se rozhodnu, že ho teda zhlédnu, tak pak jsem vtažen do toho děje, do toho filmu, do toho příběhu a hned se mi potom druhý den líp přemýšlí, nebo bezprostředně po zhlédnutí toho filmu a říkám si, teda jsou na tom, třeba si říkám, že jsou na tom lidi hůř, než jsem já. No a k těmhle těm složitějším filmům patří určitě film režiséra Jonathana Demme Philadelphia z roku 1993. Vynikající role Toma Hankse a Denzela Washingtona. Andrew Beckett je právník, tedy Tom Hanks ho hraje. Mladý, brilantní právník, homosexuál ovšem, a ještě navíc má AIDS. Svoji nemoc dlouho tají, přesvědčen o tom, že s jeho službou klientům nesouvisí. To má tedy pravdu. No jo, ale pak je jednoho dne propuštěn, údajně pro pracovní neschopnost, je to kvůli těm předsudkům. To firma, velice známá firma, kde on se osvědčil, tak prostě má ty předsudky strach, paniku, odpor vůči lidem z HIV. Je to prostě 100% diskriminace. No a Tom Hanks, tedy Andrew Beckett, ví, že jeho čas je sečten, co se týče jeho choroby tedy, ale nevzdává se, že dostal výpověď a hledá právníka, který by mu pomohl v procesu s jeho mateřskou firmou a nachází. No a nachází právníka černé pleti, který ve filmu se jmenuje Joe Miller a hraje ho Denzel Washington. Já to zkrátím. Miller není to úspěšný právník, ale tohoto příběhu se chopí a ten spor vyhraje. Co je dojemný na konci tohoto filmu, že všichni přátelé Andrew Becketa a Joe Millera oslavují vítězství nad tou diskriminací mateřský právní firmy, kde byl Andrew Beckett zaměstnán, a že opravdu že mu pomohl jeho právník k spravedlnosti. Co je na tom ovšem tragický, že v tu chvíli vlastně už Andrew Beckett, který ho hraje, zopakuju, Tom Hanks, umírá. Vyhrál spor, ale nevyhrál boj s chorobou. Bruce Springsteen, který k tomuto filmu nahrál skladbu Streets of Philadelphia, za tuhle píseň, přátelé, dostal Oscara.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ahoj, pono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
3: No a následuje další skvělá pecka ze skvělého filmu. Ten film byl natočen v roce 2001 a jmenuje se I am Sam. Jmenuji se Sam. Sam Dawson, který ho hraje Sean Penn, který byl mimochodem za tuhletu roli nominován na Oscara, je starostlivý taťka, který miluje svoji dceru Lucy, kterou hraje Dakota Fanning, a cítí se být tím nejšťastnějším chlapem pod sluncem. Problém je ovšem v tom, že jeho mentální vývoj se kdysi zastavil zhruba na úrovni 7letého dítěte. Až dosud se Samovi dařilo s pomocí přátel překonávat všechna úskalí otcovství, teď ale do hry vstupuje agilní sociální pracovník, oni ti někteří sociální pracovníci v skutku spíš udělají víc škody než užitku, ale tím nechci všechny zahazovat do jednoho pytle. No a tak Samovi hrozí, že mu Lucy bude odebrána, protože ho začíná mentálně převyšovat. Samova případu se ujímá Rita Harrisonová, právnička, kterou hraje Michelle Pfeiffer. Zkušená právnička, která se však kvůli pracovnímu vytížení zase na druhou stranu značně odcizí její vlastní syn, jo? Takže to má tak trošku z druhé strany. Společně se Samem se snaží přesvědčit systém, že si Sam zaslouží být otcem ze všim všudy a zároveň se oba dozvídají, co vlastně pravá rodičovská láska obnáší. Tím chci říct nebo naznačit, ale vy jste to určitě pochopili, že jeden dávají druhýmu své zkušenosti, ale z jiných stran, abych tak řekl. Režii filmu Jmenuji se Sam měl na starosti Jesse Nelson. A jak už jsem řekl, hlavní role Sean Penn a Michelle Pfeiffer. No a říkal jsem, že tohle je skvělý film. Fakt je skvělý. Fakt je to lidský film, nádherný. A skvělá je i jedna z písní ze soundtracku. A to píseň You've Got to Hide Your Love Away. To je cover, samozřejmě to poznáte. A tuto píseň z tohoto filmu má zase na starosti Eddie Vedder.

0: svět bez hudby. Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na rádiu Beat.
3: Back to the Future, tak tenhle ten film přeložím do češtiny, tedy Návrat do budoucnosti, nebo trojfilm, abych tak řekl přesně, nemusím nějak připomínat. Já myslím, že 99,9% z vás tady ty filmy viděla. Nebo aspoň jeden z nich. Ten první byl natočen v roce 1983, dvojka v 89. a trojka v 90. Ano, jméno režiséra, to je taky hvězdný, co si budeme povídat, Robert Zemeckis, no a v hlavních rolích vynikající Michael J. Fox a Christopher Lloyd, který hrál vždycky toho šíleného vědce a parťáka Michaela J. Foxe. Tak, jak jsem říkal, ty příběhy jednotlivý, jedničky až trojky, nebudu připomínat. Věřím, že je znáte a z té trojky vám zahraju skladbu, která se jmenuje Double Back. No a tato skladba od ZZ Top se objevila právě na soundtracku z trojky, tedy Back to the Future 3.

0: stříbrného plátna na Beatu.
1: No a teď pojďme opravdu k echt filmové muzice. Henry Mancini patří k takovým velikánům jako Angelo Badalamenti, který už jsem zmiňoval, nebo Ennio Morricone. Tak tohle jméno samozřejmě všichni známe. No a mluvím o skladatelích, který psali převážně muziku filmovou, tedy muziku k filmům. Henry Mancini se dožil 70 let, zemřel 14. června 1994 LA. Narodil se v Clevelandu v Ohio 16. dubna 1924, tedy abych to všechno upřesnil. Henry Mancini byl americký hudební skladatel, dirigent a aranžér. Proslul, a to znovu zopakuji a zdůrazním, hlavně jako skladatel filmový a televizní muziky. Získal 20 ocenění Grammy, včetně ceny za celoživotní dílo, které mu bylo uděleno in memoriam, v roce 1995. Čtyřikrát získal cenu Americké akademie filmových umění a věd Oscar. Dvě sošky si odnesl za film Snídaně u Tiffanyho z roku 1961 jako nejlepší hudba a nejlepší filmová píseň. Slavná Moon River a dále za píseň ve filmu Dny vína a růží z roku 1963 a adaptovanou muziku za ke snímku nebo ve snímku Victorie 1983. Potom ještě za píseň ve filmu Darling Lily z roku 1971 získal Zlatý globus. Takže vidíte, že těch ocenění bylo mnoho, ale jeho nejznámějším dílem je ovšem taková jazzová skladba doprovázející všechny série Růžovýho pantera. The Pink Panther Theme. Tak se jmenuje ta skladba, která v podstatě film Růžový panter dělá, ho charakterizuje, co se týče té hudební stránky. No, tak si to pojďme pustit, ne? Protože to je opravdu světová melodie, kterou ona má jednu geniální vlastnost, jako i řada dalších samozřejmě, nejen od Mancínyho, že když ji slyšíte, tak se vám okamžitě vybaví ten oblíbený film. Mám pocit, že skoro všem generacím, i když ti mladí už na Růžového pantera asi moc nečumějí, ale my to máme v krvi. Co si budem povídat? Růžový panter, Henry Mancini.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Dobříský zámek láká na opravený park s oranžerí a obnovenou venkovní iluzivní malbou, která loni na podzim dostala od Národního památkového ústavu ocenění Patrimonium pro futuro. Dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu tím ale nekončí. Od září začnou dělníci opravovat dominantu zahrady, fontánu napájení koní heliových od Františka Ignáce Placera. Hlavní novinky letošní sezony pro návštěvníky shrne ředitel zámku Pavel Krycárek.
2: Tak návštěvník může uvidět samozřejmě tu zrevitalizovanou francouzskou zahradu s vodními prvky. Nově je tady zasázeno zhruba 1000 habrů, zrekonstruované sochy, je tam to opravdu hodně opraveného. A v té oranžerii to hlavní samozřejmě uvidí obnovenou iluzivní malbu. Je to opravdu dílo, na které jsme se připravovali mnoho let.
1: Kvůli velkému suchu klesla hladina řeky Sávy v Srbsku na rekordní minima. Odhalila vrak lodi postavené před více než 100 lety, která se potopila během druhé světové války. Ačkoliv se části lodi objevují při nízkém stavu vody často, letošní extrémní sucho odhalilo více z vraku než kdykoliv předtím, včetně části vnitřku lodi. Místní loď navštěvují a prozkoumávají. Dá se k ní dojít i po mělčině pěšky. Stavební dělníci objevili minulý týden při renovaci domu v Belgii s kříže zlatem. Jeho hodnota se odhaduje na 9 milionů eur, tedy 218 milionů korun. Teď se čeká, komu poklad připadne, napsal to web stanice BBC. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: svazu. Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: Je 16 hodin a 10 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Mr. and Mrs. Smith, tedy pan a paní Smithovi. Tenhle ten výtečný film, zábavný film, v roce 2005 natočil Doug Liman. No a do hlavních rolí obsadil obrovský hvězdy, co si budem povídat. Dámy, vy znáte určitě Breda Pitta, no a pánové, vy určitě znáte Angelinu Jolie. Na první pohled obyčejní manželé John a Jane Smithovi. No a když jsem se vždycky koukal na tu Angelinu, tak mě jako obyčejná manželka nepřipadala, jako s její krásou. To je přesně taková ta baba, jak chlap, když se na ní podívá, když ji vidí, tak si řekne, to je ale kost. No ale pojďme zpátky tedy k tomu obsahu. Vypadali jako normální manželé, který si 5 let užívají poklidného až trochu nudného společného života. No tak těch manželství chodí více. Pak se ale provalí pravda. Aniž by to o sobě navzájem věděli, oba jsou ve skutečnosti dobře placenými nájemnými zabijáky, kteří ale pracují pro konkurenční organizace. To je právě ten fór. A teď zjišťujou, že se navzájem stali svými příštími terči. V tu chvíli se jejich utajované životy střetávají s takovou naprosto skvělou legrační, no je to prdel zkrátka, třaskavou směsí takového toho ironického, nebo jak to říct jinak, zlomyslného humoru, potlačovanou vášní, ačkoliv se chtějí jeden druhýho odpravit, tak v podstatě port jako v nich hřmí ta vzájemná přitažlivost. Celý ten film je prošpikován taky non-stop akcí a špičkou výzbrojí, samozřejmě to k takovýmhle akčním filmům patří. A oba tak úplně mění význam hesla dokud nás smrt nerozdělí, to je hezky, hezky napsáno. Já myslím taky, že řada z vás film Pan a paní Smithovi viděli. Já ho viděl aspoň 5krát, mě tenhle film fakt baví. Navíc teda Angelina je fakt kost, když to mám říct takhle. Píseň z tohoto filmu Poison, Nothing But a Good Time.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: Představte si takovou rodinu nebo druh rodiny. I u nás takové rodiny jsou. Zkrátka, táta je drsňák, má dva syny a chce z těch synů mít podobný tvrďáky, jako je on sám. Ano? Znáte to, že jo? No a ono se stane, že jeden z těch synů, nebo třeba i oba, jsou spíše založeni něžněji, romanticky, což tatínka samozřejmě rozčílí, protože chlap má být drsnej a rozhodně, aby měl sklon k umění, to je nemožný. No, tenhle ten druh rodiny je krásně vystižen ve filmu Billy Elliot z roku 2000. Natočil ho Stephen Daldry. Drsnej táta, takový ten macho, má 11-letýho Billyho syna a rozhodne se, že synek, aby se pochlapil, se stane boxerem. Tak ho pošle do kurzu boxu v místním sportovním středisku. No a Billy, tedy synek, se snaží proniknout do tajů tohohle drsného sportu, ale opravdu se mu to vůbec nelíbí a nesedí mu to. Vedle v sále najednou zahlédne holčičky v sukenkách, který tam zkoušejí balet, ano, nebo trénujou klasický balet. A je učarován ladností jejich pohybů a je jako přilepený, kouká na ně a v hlavě mu víří myšlenky typu, co by tomu řekl táta, co by tomu řekl jeho militantní brácha, kdyby se zkusil tenhle ten balet. Přesto ta touha je tak silná, že poprosí učitelku těch děvčátek, jestli by ho nevzala do té baletní školy. Ona ho tam veme a zjistí, že má obrovský talent na klasický balet. Dostane se opravdu hodně nahoru přes ty různé dětské soutěže a tak dále a talentovky, ale když má přijít k tomu rozhodnému odhalení a k té velké zkoušce, kdy má obstát v baletním konkurzu, tak ho čeká další těžká zkouška. Získat pochopení ze strany otce i bráchy, protože to samozřejmě do poslední chvíle tajil. Moc hezký film. Připomínám, že Billy Elliot, podle něhož je ten film nazván, tak není homosexuál, o tom to vůbec není. Je to normální kluk, který prostě má rád klasický balet. No a dopadne to dobře samozřejmě, stane se opravdu skvělým tanečníkem. Dál už to říkat nebudu, v každém případě z tohoto filmu pouštím píseň, tedy ze soundtracku Cosmic Dancer T-Rex.

0: Ahoj, Bono. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak bys si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to písít, mělo by to být asi takhle. Ola liada, ola liada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu Stříbrného plátna na Beatu.
3: Tak, o obsahu filmu Blues Brothers se nebudu vůbec mluvit. To nemá smysl. Je to komedie a hlavně je to muzikál. John Landis, režisér i scénárista, který napsal scénář, režíroval tenhle film, tak to je jméno samo o sobě. V každém případě i hlavní role Dan Aykroyd nebo John Goodman to taky mluví za vše. V tomhle filmu si zahrál třeba i Eric Clapton nebo B.B. King. Takže vyprávět příběh nemá smysl. Tady má smysl pouze jedno. Doporučit vám tenhle ten skvělej film, hudební film, muzikál, který je plný skvělý muziky, bluesový muziky. Co vám mám povídat? Blues Brothers Looking for Fox se stejnojmenného filmu z roku 2000.

0: byl filmový svět bez hudby. Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na Rádiu B.
3: Přátelé, celý život jsem sledoval různý filmy, chodil jsem do filmáče kdysi dávno, no prostě filmy miluju dodnes. Mám tudíž

spoustu oblíbených herců a hereček. A mezi ně patří i, představte si, Arnold Schwarzenegger. Ty jeho první filmy, když byl ještě mladý kulturista, že jo, a hrál v takových těch přiblblostech, Barbar Conan, tady Conan, že jo, to bylo strašný. To mě osobně se nelíbí, ale nechci to nikomu brát, jo. Později tedy ty už sofistikovaný akční filmy, to je jasný. Ale nejvíc jsem si pana Schwarzeneggera začal vážit, když začal hrát v komediích. On si totiž ze sebe umí udělat srandu. A to je fantastický. A ty role, ty komediální, hrál neskutečně skvěle. Musím říct, že jsem se vždycky nasmál a nasmál. Třeba ve výborném filmu Last Action Hero, tedy poslední akční hrdina, natočeno v roce 1993, režie John McTiernan, vynikající rejža, co si budeme povídat. Ten příběh všichni znáte. Malý kluk, který miluje filmy, má kamaráda promítače v kině, staršího pána, ten mu věnuje kouzelný lístek. Kluk se dostane zaplátno do toho filmového světa, kde neustále sleduje svého hlavního akčního hrdinu, který ho hraje Arnold Schwarzenegger. No a shodou okolností ho dostane do toho reálního světa, kde Arnold Schwarzenegger najednou kouká, že v tom reálném světě nic nevychází tak, jak to vychází v tom snovém filmovém. Tak víc snad říkat nemusím. Ten film si myslím, nebo věřím, že ho řada z vás viděla. Titulní skladba z tohoto filmu, tedy poslední akční hrdina Last Action Hero, tedy skladba Last Action Hero, kapela Tesla.

0: Mikuláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Test opalovacích krémů z online tržišť odhalil závažné nedostatky. 6 ze 7 ověřovaných přípravků zakoupených přes AliExpress, Shine a Temu neposkytovalo deklarovanou ochranu před UV zářením a některé obsahovaly v EU zakázanou látku 4 MBC. Po zveřejnění výsledků platformy problematické výrobky z nabídky stáhly. Snahy o záchranu teleskopu NASA ztroskotaly, více Roman Šetečka.
2: Vesmírný teleskop SWIFT, který je v kosmickém prostoru téměř 22 let, se již nějakou dobu potýká s problémy, jak pomalu klesá do atmosféry Země. NASA se rozhodla, že mu na pomoc vyšle vesmírný tahač. Ten se dostal do kosmu minulý měsíc, ale nefunguje tak, jak má. Americká vesmírná agentura nyní misi i záchranu teleskopu ukončila. Na začátku je třeba podotknout, že vesmírná observatoř SWIFT má již daleko za sebou původně plánovanou 2letou dobu životnosti. Dařilo se jí však pracovat mnohem déle a po 2 desetiletí sledovat gamma záblesky přicházející z kosmického prostoru. Fungovat by mohla i nadále, ale její výška klesá a postupně se tak noří do vrchních vrstev atmosféry. A protože žádné podobné zařízení, které by z orbity Země sledovalo tyto záblesky, lidstvo nemá, přistoupila NASA k záchranné misi v hodnotě kolem 30 milionů dolarů. Více se dočtete na technet.cz.
1: Na silnicích by se v budoucnu mohly objevit autonomní dopravní kužely. Robotické zařízení s bílými a oranžovými pruhy vyvinuté v Číně se dokáže samo přesunout na určené místo a během několika sekund vytvořit u závěru jízdního pruhu. Silničáři tak už budou v bezpečí. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Klasika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
1: 17 hodin a 11 minut posloucháte rádio Beat. Dan Kour vás zdraví od mikrofonu a dáme si nějaký krvák. Co říkáte? Krimi, thriller, horor, tyhle ty žánry spojuje film Vyvrženci pekla. No a setkáme se tam s jednou velmi známou postavou, Rob Zombie, přátelé, nejen muzikant, ale taky režisér a scenárista. Ten má na svědomí tenhle film Vyvrženci pekla, The Devil's Rejects. O čem je ten film? No, je to prostě krvák, jo. Stručně to zkusím. Je to volný pokračování hororu Dům tisíce mrtvol. Pár měsíců uběhlo od doby, co rodina masových vrahů Fireflyových poslala k odpočinku několik svých posledních obětí, mezi kterými byl i poručík George Wilde, bratr současného šerifa. Ten spřádá na Firefly v médiích proslavený jako ďáblovi odvržence osobní vendetu. Při obklíčení jejich domu přesilou místních policejních jednotek se dvěma členům rodiny podaří z domu prostřílet a utíct. Za jejich dopadení je Wilde schopen obětovat snad úplně všechno. No a tak si najme takzvanou nesvatou dvojici, což jsou dva neméně brutální texaští vrahové. Ano, takže v skutku dva brutální vrahové proti dvojici brutálních vrahů z rodiny Fireflyových. No, tak asi to nebude příliš intelektuální záležitost, ale pro pobavení takhle, proč ne? Joe Walsh zahraje skladbu z tohoto filmu, která je taková výborná, není to žádný, bych čekal nějaký opravdu úderný metal, ne, je to taková energická bluesová skladba Rocky Mountain Way.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Hajzu, stop! Přeličte pana Staloneho! Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: Heavy metal, legendární kreslená sci-fi z přelomu 70. a 80. Heavy metal byla inspirována stejnojmenným mezinárodním časopisem, no světovým časopisem Heavy Metal. No a vtahuje diváka do jedinečného světa zábavy. No a co je na tom filmu zajímavý, že snoubí film, muziku a výtvarný umění, takže v podstatě umělecký film. Vřele doporučuju, najdete tam mraky muziky, třeba píseň Crazy kapely Nazareth.

0: Radio Beat, Classic Rock.
1: Ale tvůj sám, jenže byl se tvou krví, teď do kůže se opíjí.

0: Za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: Steven Lisberger v roce 1982 natočil vlastně docela převratný film, co se týče techniky. Tron, tedy ten film se jmenoval Tron, byl v době svýho vzniku opravdu převratnej, experimentoval s naprosto neprobádanou počítačovou animací, připomínám, byl to rok 1982, jo. To ty počítače ještě nebyly tak probádaný a perfektní. No, nevídaný vizuální efekty se objevily v tomhle filmu, který okořenili skvělý akční scény. Flynn, to je hlavní postava, kterou hrál Jeff Bridges, je počítačový expert, který se živí tvorbou her. To už v té době existovalo, že jo? Nebo ty hry počítačové existovaly. Soustavně se ale taky nabourává do počítačové sítě firmy Encom. Takže hacker vlastně, že jo? A snaží se z ní získat informace. To se ale nelíbí hlavnímu programu, který se rozhodne přenést Flynna do svého království, do svého prostředí, abych to přeložil tak nějak, elektronický civilizace plný nástrah. Flynn se musí probojovat přes počítačové hry a pokusit se zneškodnit neovladatelný a nebezpečný hlavní ovládací program. Jeho jedinou nadějí je odvážný a věrný program Tron, který jako jediný je schopen mocného nepřítele porazit. Tak mě to trošku připomíná Matrix třeba, jo? Souboj strojů takový je to, jo? Počítačových. Prostě tý virtuální reality proti sobě. Tohle jsou strašně zajímavý filmy, protože vznikly v roce 1982, když člověk viděl takovýhle film, tak tomu nevěřil, bral to jako sci-fi, že to se přece nikdy nestane, takhle technika nikdy nepostoupí, to je nemožný, to jsou vejmysly fantasmagorie filmařů, spisovatelů, sci-fi, literatury a tak dále. A vidíte, kam jsme se to dostali, víte, no, teď já už se bojím normálně projít po ulici, Bůh ví, co mě sleduje, Bůh ví, co mě ovládá, Bůh ví, co do mě vlezlo a tak dále a tak dále. Nemáte někdy taky takovej pocit? No, já ho mám dost často tedy. Tak buď jsem se zbláznil, jsem magor, anebo je to pravda, anebo je to tak nějak napůl. Ve filmu Tron, se objevala i píseň Only Solutions kapely Journey.

0: Ahoj, pano. O, prosím tě, potřeboval bych nějaký nový super song do mýho novýho filmu.
1: Aha, a jak by si to představoval, Arnolde?
0: No, mělo by to být asi takhle. Olaliada, olaliada. Dobrý, ne?
2: Filmová muzika ve víkendu stříbrného plátna na Beatu.
3: No a pojďme k filmové muzice, k té čisté filmové muzice, ne k soundtrackům a jednotlivým písním, ale opravdu k hudbě, která byla napsána přímo na film. Jedním ze slavných skladatelů, který stále ještě je zaplať pámbu na světě, je 86-letý Vladimír Kosma. Narodil se v Bukurešti, tedy v Rumunsku, a je to rumunsko-francouzský muzikant, známý především jako skladatel filmové hudby, což bylo už poznamenáno, ano? Tak, narodil se a vyrostl v Rumunsku, ale od 60. let žije a působí převážně ve Francii. Složil víc než 400 filmových skladeb, znělek či písní. A opravdu jsou to slavné filmy, jako třeba Roztržitý nebo Život plnej malérů, a teď budete znát možná film z roku 73 z Louis Define, Dobrodružství rabína Jákoba, nebo Hořčice mi stoupá do nosu, taky jste určitě viděli z Louis Define, taky Křídilko nebo Stehínko, Hračka, je výborný film, co ještě Zvíře, to je zase s Jeanem Paulem Belmondem, že jo, co bych ještě tady, Jeden hot a druhý Čehý, to je taky Louis Define a Annie Girardot, myslím, že jo, Rána deštníkem, Kopito, no prostě, mraky slavných Asterix, že jo, Asterix a Překvapení pro Cezara a tak dále a tak dále. Blbec k večeři, další slavný film. Tak k těmto všem filmům napsal hudbu Vladimír Kosma. A ještě k jedné filmové sérii. A teď, abyste mi nezahněli, aby jsme se tak jako trošku, aby jsme komunikovali, tak já vám dám hádanku, napište mi SMSku nebo mail, ke který sérii filmový napsal Vladimír Kosma ještě muziku. Já vám pustím to téma, který provází celou tuhletu filmovou sérii slavných francouzských filmů. Ano, Vladimír Kosma, a nebudu říkat název té skladby. Jo, jako můžu, tak zkusím, tak asi francouzsky někteří z vás umí, někteří možná ne, ale to by vás napadlo. Nechám to hrát a vy mi napište schválně, z kterého filmu ta muzika je.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do podhůří Krušných hor.
2: Doslova na úpatí Krušných hor vedle města Jirkov se na skalnatém ostrohu vypíná Červený hrádek. Jenže než přišla jeho barokní podoba, tak to byl opevněný hrad Borek, který založil Dietrich Král. A nebyl jen tak někdo, sloužil u krále Václava IV. Jako podčeší, což je vrchní číšník u vladařského dvora. Když hrad přežil řádění husitů, natřeli fasádu na červeno a od té doby se tomuto místu říká Červený hrádek. Majitelé se pak střídali jako roční období, co nezničili sociální bouře, dorazila 30letá válka. Posledními šlechtici byli z rodu Hohenlohe, jenže sympatizovali se suryťáky a tak hned po válce si zámek vzal stát. Pak to byli horničtí uční odložení pacienti Chomutovské nemocnice, až před 30 lety objekt získalo město Jirkov a před 20 lety opravený zámek znovu otevřeli jako kulturní, vzdělávací a informační centrum s restaurací, ubytováním i prohlídkovým okruhem.
1: V září začne Netflix v Praze natáčet seriál Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v Praze a pak míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, Klementinu, na Petřínské rozhledně a v tamním Bludišti nebo v bývalém židovském getu na Josefově. Začátek natáčení oznámil Brown na svém Facebooku. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: by byl filmový svět bez hudby? Jen nudná a prázdná směsice dialogů.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Víkend stříbrného plátna na rádiu Beat.
3: Asi víte, že hodně oblíbený filmy, zvláště americký, ale i u nás nakonec, že jo. Ještě za bolševika se otočil, jak ty seriály, jak se to jmenovalo, tjo, Zkouška dospělosti, tohleto. Pamatujete si to? No ale hlavně tedy americký filmy z prostředí školy. Tedy z prostředí středoškolských studentů. Romantický, byly to vesměs komedie, romantický byly takový ty, jak přijde ošklivý kačátko mezi kolektiv krásných fiflen na tu střední školu, jo, a ty si dobírají, dokonce i chlapci z fotbalového mužstva si dobírají a tak dále. A z ní potom vyroste pomocí nějaký dobrý kamarádky, kterou tam najde krásná půvabná dívka, po který zase jdou všichni z toho fotbalového mužstva. No jsou to takový ptákoviny, co si budeme povědat. Ano, a je to taková odpočíková. Já myslím, že dámy při žehlení na to tak čučej, že jo. A já na to čučel, když jsem šrouboval třeba nějaký okna, nebo jsem se snažil vyvrtat něco ve zdi a tak dále, tak to bylo takový jako taková, jak se říká, ježiš, teď nemůžu najít to slovo, víte, co ti myslím, no taková ta kulisa, tak nějak, tak jsem to chtěl říct. Tak tyhle ty filmy mě fakt nikdy moc nebavily, ale v některých se objevila výborná muzika, jako třeba ve filmu Dazed and Confused z roku 1993. Richard Linklater natočil tenhle ten film, napsal i scénář. Já vám nebudu vůbec říkat ten sižet nebo ten nástin toho příběhu, protože to fakt nestojí za to. Já vám pustím radši jednu písničku ze soundtracku k tomuto filmu. Ta se jmenuje Slow Ride a hrají kapela Foghat. Ještě jednou, ten název jsem možná neřekl, toho filmu Dazed and Confused, tedy omámení a zmatení. Už ten název je blbej.

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: stříbrného plátna na Beatu.
1: No a já už se vracím k té anketce, kterou jsem vyhlásil v předchozí hodině, když jsem na konci té předchozí hodiny pouštěl hudbu od Vladimíra Kosmy, hudebního filmového hudebního skladatele. Vyjmenoval jsem mraky filmů, ke kterým napsal muziku, ale jednu tu sérii filmovou jsem vynechal a pustil jsem tu muziku z té série a ptal jsem se vás, jestli poznáte, ke který ty filmové sérii Kosma tu hudbu napsal. Musím říct teda, že přišlo mraky mailů a mraky SMSek a všichni jste se až na jednu tam, myslím, trefili. A já jsem vybral tady jednu, ta se mi líbí. Jo. Ta se mi líbí. Tady mi píše Honza. To je dané jedině Le Grand Blanc avec une chaussure noire. Takže přeložím velký blondýn s černou botou. No jasně. Díky Honzo za i francouzský originál. Tady píše někdo. Zdary, že je to velký blondýn s černou botou. Jan napsal. Hele, je vás mraky. Děkuju moc, že jste takhle zareagovali. Tady Dane, ty zvíře, není to z filmu Zvíře. Tady někdo napsal, není. I když Kosma napsal i hudbu k filmu Zvíře s Belmondem. Ale tady to bylo opravdu... Teo, mě to normálně už fakt ta hlava nemyslí, teď si nevzpomenu. Jakože si vzpomínám, jo? Ale velkýho blondýna hrál. Kdo, přátelé, další anketa budu muset vyhlásit, protože teď si mě nevybaví jméno toho komika francouzského, že s tou blondiatou kudrnatou hřívou. Totální magor. No, Pierre Richard. A já jsem si vzpomněl. Tak nejsem úplně tak blbej. Nepište. Pierre Richard. Ten hrál ústřední roli tohle. Hodně si zahrál s dalšími slavnými francouzskými herci. Byla to taková jedna parta, vlastně všichni se znali, Belmondo, Delon, Richard a ještě jeden, s kterým hodně často hrál, jak hráli ty dva fotry, že jo, a tady už mě to zase nenaskakuje, ale to je jedno. Depardieu, tak mě to naskakuje, přátelé, není to se mnou tak zlý. Ale pojďme k dalšímu jinému filmovému žánru, který mám připravený, respektive mám připravenou muziku, která je luxusní, jako v celém filmu. Desperado. Já mám vůbec rád filmy, který vytvářeli dva kámoši. Buď dohromady, nebo zvlášť spíše. Tedy Robert Rodriguez a samozřejmě Quentin Tarantino. Desperado napsal scénář Rodriguez, i ten film režíroval, ale svýho kámoše Tarantina neopomněl aspoň uplatnit nebo uplacírovat malý roli. V každém případě hlavní roli tohoto filmu, týhle parodie na takový ty jižanský gangsterky, fakt skvělý film, tak hlavní roli hrál Antonio Banderas, potom půvabná Salma Hayek, to je kočka jako svině, že jo? Stejně jako Angelina Jolie, je to prostě kost, ale hráli tam skvělí další herci. Joaquin de Almeida nebo Steve Buscemi, to je taky skvělý herec. Quentin Tarantino, toho už jsem zmiňoval, že tam hrál takovou drobnou roli, ale velice důležitou a velice výraznou. Potom Danny Trejo, že jo, to je taky slavný herec a další. No, vesměs to byli Mexičani a tak dále, a tak dále. Výborná muzika. Na tom soundtracku, ten mám doma, ten si pouštím furt, jsou ZZ Top nebo Tito and Tarantula a hlavně Los Lobos. Tahle ta kapela dokonce jednak nahrála s Banderasem tu titulní skladbu. Banderas je výborný muzikant a zpěvák, jo? To není jenom herec. A Los Lobos udělali i celou tu filmovou muziku k filmu Desperado. Já vám pustím Los Lobos a výbornou slepou temnou, která patří k tomu filmu, která ho charakterizuje, dá se říct. Se jmenuje Let Love Rain. No a ještě jednou, pokud jste neviděli film Desperado, podívejte se na něj. Je to zábavný, je to prdel. Promiňte, teda ještě není 10, jo. Je to sranda, jo. Je to krvák vlastně, jo. A ještě dámy si pošušňají na úžasným stepilým Antoniovi Banderasovi a chlapi si pošušňají nad úžasnou stepilou Salmou, která je prostě boží. Let Love Rain.

0: provazu. Stop! Přeličte pana Staloneho. Nějak se nám leskne.
1: Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
2: Písničku, kterou vám za chvíli pustím, znáte, stejně jako tu kapelu, ale možná neznáte film, ve kterém je tenhle ten soundtrack, ano, nebo z kterého je tenhle ten soundtrack. Ten film se jmenuje The Great Rock and Roll Swindle. Byl natočen v roce 1980. Natočil ho výborný režisér Gillian Temple. Film The Great Rock and Roll Swindle si vysloužil přezdívku Občan Kane mezi hudebními filmy. Je to jako fiktivní dokument, fiktivní, ano, o fenomenální kapele The Sex Pistols. A o kapele, která v 70. letech v podstatě změnila svět. No a idea nebo takový jakoby motiv toho filmu je, že byla založena ze 4 lidí a ten manažér se snažil o to, aby bylo zabezpečen ten fakt, aby se mezi sebou nenáviděli a aby žádný z nich neuměl hrát na žádný hudební nástroj. Ono to docela má blízko k realitě, když si to tak veme. A teď fakta. Při premiéře tohle filmu ve Francii vtrhla nedočkavá parta pankáčů do promítací místnosti nebo kabiny. Schodili promítačku. No a díky tomu byl celý film promítaný do levýho horního rohu toho sálu a částečně i na strop. To je jeden příběh. A to je fakt, jo, to není už fiktivní. Při premiéře filmu v Německu, když hrála píseň My Way, kapela pankáčů začala pogovat před promítacím plátnem, který následně podpálila. No prostě punk, jak má být, takhle mají vypadat premiéry punkového filmu. The Great Rock and Roll Swindle. Stejnojmená písně z toho, píseň z tohle filmu. Samozřejmě v podání Sex Pistols.

0: Podívej, králi, za ruku tvé dcery ti nabízím 50 truhlic stříbra.
1: A já ti, králi, dám celý kilometr vzácného plátna.
2: A nešlo by to, páni princové, zařídit tak, aby jsme dostali obojí?
3: Ale jistě, že by to šlo. Poslouchejte Víkend stříbrného plátna na Rádiu Beat.
4: První polovina Víkendu stříbrného plátna končí, protože za chviličku už přijde Radek, tady už někde brousí a začíná roková pípa. No a my zase zítra s Jirkou Roglem budeme pokračovat v těch filmových písních. Já myslím, že zase opět uslyšíme zajímavé nahrávky, zajímavé pecky, no a zajímavé příběhy těch filmů. Takže se mějte hezky, užijte si skvělý večer s rokovou pípou a s Radkem. No a zítra odpoledne se na vás bude opět těšit Dan Kohout. No a na závěr film Kokain. To je fantastická záležitost. Já myslím, že zítra si ještě o něm můžeme něco říci. Marshall Tucker Band, Can't You See? To je píseň ze soundtracku z filmu Kokain. Tak se mějte. Čago.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Z byťáckého výčepu se opět po týdnu hlásí Radek Leitl a všem posluchačům přeje pohodový letní večer. Začíná další vydání rokové pípy a to znamená, že nás čekají 4 hodiny té nejlepší muziky, kterou si celý večer budete zase vybírat vy sami. Vaše oblíbené kapely a skladby mi posílejte, jako vždy, ve formě SMSek na číslo 720 001 222 anebo mailem na studio@radiobeat.cz. Linku sem do studia, to už taky znáte, to je to známé číslo 210 32 33 34. No a kromě toho máte určitě ve svém mobilu taky byťáckou aplikaci, kterou můžete využít buď na psaní, anebo k tomu, abyste si své přání sami namluvili a odeslali k nám do studia. No a protože jsme na Beatu celý tenhle víkend věnovali filmovým melodiím, vybral jsem si jednu z nich i na úvod dnešní rokové pípy. Pro Casino Royale, první Bondovku s Danielem Craigem, ji složil a takhle skvěle naspíval Chris Cornell.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dospíval Chris Cornell, který už bohužel také patří do té velké nebeské kapely. No a jak asi víte, od tohoto týdne mají tam nahoře taky novýho bubeníka. Frank Baird, dlouholetý člen texaského fousatého tria ZZ Top, zemřel totiž pondělí ve věku 77 let. Takže teď na přání Beaťáka Oldy z České Lípy a taky třeba Luboše z Kazmějova, kteří si přáli připomenout Franka ještě za bicími, posílám všem fanouškům ZZ Top a taky tam nahoru jednu vzpomínku.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Milan Ziberce.
2: Ahoj Milane.
1: Chtěl bych zahrát Rainbow, nejlépe on stage.
2: To zahraju a rád.
1: Když to klapne, budu číhat.
2: Rainbow on stage, tyjo, tak co bychom tam odsaď vybrali?
1: Toho dva alba, když tam najdeš nic kratšího. Asi mi to vadit nebude, jako nejsem úplně, že bych musel striktně.
2: Já teda určitě něco vymyslím, vymyslím rád, protože Rainbow, to je taky moje oblíbená parta, to taky pouštím
1: no,
2: rád.
1: No, já mám rád.
2: Jo, dobrý.
1: Tak jo, děkuju.
2: Není zač, hele, měj se hezky, díky. Děkuju. Čau, ahoj.
1: Ahoj. Man on the Silver Mountain, this one. Hey!

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla zahrát pro úplně nejúžasnější sestřenku a že jo, hrozně mám moc ráda, ona tady sedí teďka se mnou, ale chtěla bych zahrát Citrony.
2: Citrony?
1: Mhm.
2: A od nich má nějakou vybranou písničku nebo necháte, necháte to na mě?
1: Jasně.
2: Dobře, tak já snad vyberu tu správnou, aby se jí líbila.
1: Super, díky moc.
2: Tak jo.
1: Mějte se,
2: vy taky, nashledanou.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla pro sebe a pro mýho partnera k mým 50. narozeninám a k 30. výročí našeho vztahu zahrát písničku od YouTube We for the Galchu.
2: No tak to určitě musíme zahrát. To jsou krásné výročí. 50. a ještě kolik jste říkali? 30 let jste spolu?
1: 30 let.
2: No, tak to vám přeju dalších 50 a dalších 30 ještě, ať to otočíte ještě jednou.
1: No to určitě, děkujem.
2: Tak jo, a ty YouTube určitě dáme a vy si je užijte stejně jako celý večer.
1: Moc hezký večer.
2: Naschledanou. Naschledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady je Roman. Čau Radku, hezký večer přejem.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
1: Můžeme popřát mojí milovaný ženušce Haníčce dodatečně k svátku, na který i dceruška zapomněla?
2: Sice to bylo minulý týden, ale lepší pozdě než vůbec.
1: No, tak jestli můžeme, tak Hotel Kalifon. Jo, počkej, ty jsi chtěla od Kabátu vlastně, pardon. Ona by mi vynadala, tak něco od Kabátu.
2: No něco od Kabátu, to určitě, jo?
1: Jo. Dobrá, už perfekt. A dceruška prý se polepší a příště zavolá včas.
2: Dobře. Tak zabalíme takový malej dáreček, sice o týden později, ale snad udělá radost.
1: Určitě, vždycky. Ale rádio být vždycky potěší. Hele, přejeme krásný večer.
2: To jsme rádi. Jo,
1: a ať se daří a jste jaký jste.
2: Děkujem. Vy si ten večer taky užijte a mějte se fajn.
1: Taky.
2: Ahoj.
1: Taky, díky, ahoj.
3: Děkujem.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No jo, Radku, na mou bys ještě zahrát Doors a skladbu Last Street. Děkuji vaši z Hradce Králové. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, tady Petr z Východu. Předem ti moc děkuju, že nám krásně v každou sobotu hraješ písničky na přání. A dneska bych měl prosbu, chtěl bych nechat zahrát Metallicu a Battery pro mě a pro mou ženu Andy. Díky moc, Petr a Andy z Východu.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady je Honza z Hradce Králové a prosil bych zahrát to něco od Janis Joplin. Výběr nechám na tobě. Přeji hezký večer všem býťákům.
2: Jo, dobře, Janis Joplin určitě rádi zasedáme a pokud necháš výběr na mě, tak doufám, že vyberu tu správnou, kterou třeba zrovna určitě, ty máš rád.
1: Určitě, děkuju.
2: Není zač, měj se hezky a děkujeme.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady je Hanka Můrku z Rokycan, poslouchám.
2: Ahoj Hanko, já teda reaguju na tvou SMSku, kdy jsi chtěla zahrát kapelu Boomerang. A přiznám se, že tuhle starou legendu už dneska pamatuje málo kdo, kromě nás teda starých pamětníků, jestli to tak můžu říct.
1: Můžeš.
2: A jsem rád, že jsi si zrovna o tuhle kapelu napsala. Takže proč a pro koho?
1: Proč? Jako víš to, seděla jsem na chatě, přemýšlela jsem, nebo spíš jsem vzpomínala na ty doby, kdy nám bylo těch 16-17 a chodili jsme na čaje Chrás, Stupno a tak, kde prostě všude hráli. Takže proto jsem si napsala ten vzkaz, jestli by bylo možné to takhle pustit něco od Boomerangu. Posílá, spustí se Ozzy, Maideny, Man Over, tak něco našeho.
2: Jo, a zrovna ten Boomerang, já teda se přiznám, já už jsem ho nestih. No. Já jsem teda chodil na jiný kapely, ale dneska, když to poslouchám, tak vlastně ve své době to byla opravdu jedna z, možná z nejlepších kapel.
1: Aha, Richard Kibic,
2: no,
1: Punk.
2: Jo, jo, to jsou, že jo, co jméno, to pojem.
1: Kiriša vlastně už ne, ten už není.
2: Ten už hraje někde jinde, no.
1: Hudebním nebi, ano, ale no, Punk ještě, jo.
2: Jo, ale dobře, dobře, tak připomeneme si Boomerang a já teda, jestli dovolíš, tak jsem vybral tu jejich úplně nejlepší a nejznámější píseň, Zeptám se Racků. A dal bych jí dneska jako vzpomínku teda na Ríšu a vůbec na ty starý časy a na dobu, kdy Boomerang hrál.
1: Tak to je úplně super. Ani nevíš, jakou mám radost.
2: Tak to je dobře, že máš radost. Doufám, že ji budou mít i ostatní býťáci.
1: Já myslím, třeba, že určitě jo.
2: Třeba taky někomu připomeneme jeho mladý léta a těch 16-17, kdy jsme chodili na Big Beat a poslouchali jsme tuhle muziku. Tak jo. Hanko, děkuju moc. Díky, že jsi si vzpomněla.
1: Já děkuju moc taky, Radku.
2: No a
1: že jsi mi splnil přání a pošleme ho asi dál, ne?
2: Určitě, určitě.
1: Pošleme dál, Zeptám se Radku.
2: Tak jo.
1: Klukům, děvčat, klukům, holkám, který v té době chodili taky na če.
2: Tak jo.
1: Do Chrástu a kamkoliv, jenom na Plzeňsku.
2: No a vůbec vlastně všem, protože všichni jsme někam chodili na Big Beat a všichni máme na co vzpomínat.
1: Tak, takže prostě všem.
2: Dobře, posíláme to všem a tobě děkuju a měj se. Hezký večer přeju.
1: Díky moc, hezký večer, díky, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, v minulých pípách posluchači vytáhli zajímavé skupiny, takže jsme slyšeli Eishu, Sagu, slyšeli jsme Meridion a já bych v tom chtěl pokračovat a byl bych rád, kdyby si našel novovolný Ultravox a skladbu Nový Evropané. Díky a přeji pohodový sobotní večer. Pavel.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Nazdar, býťáci. Snažím se tady vymyslet něco k diplomce. Moc mě to nebaví, tak si krátím čas s posloucháním beatů, tak mi prosím zahrajte něco od Pink Floydů. Klidně z desky Dark Side of the Moon, Brain Damage, pokud by to bylo možný. Díky a mějte se fajn. Zdraví vás, Ondra.

0: na co máte chuť vy. Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Je krátce po 20. hodině a na rádiu Beat pokračuje rocková pípa, ze které si načepujeme další porci muziky na vaše přání. Až do 23. hodiny je pro vaše tipy otevřená SMS brána 720 001 222 a stejně tak i mailová adresa studio@radiobeat.cz. No a ten, kdo by si chtěl o své oblíbené kapele popovídat a třeba k tomu ještě přidat nějaký vzkaz, může volat na linku 210 32 33 34. Klidný a pohodový večer vám z výčepu Radio Beat přeje Radek Lajto.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dneska oslavím tých juniorských 60. No a mám tu celú partiu. Máme ináč, nie slovenské, ale výborné české pivo sú tak narazený. Chcel by som si k tomu moju sviatku nechať zahrať so starý kysák nejakých ísť. Bolo by to možné?
2: Určite, takovýhle přání to musíme splniť. To víš, jo?
1: Hej, ježiš, som rád. Vieš čo, aby sme boli väčšie mladí, tak dali by sa si Forever?
2: To víš, jo?
1: Mohlo by
2: Forever Young, teda. No.
1: Je Forever Young, ale odkiaľ sú Forever?
2: Tak. Jasne. To mi tak napadlo jenom Forever Young, že budeme pořád mladí, no. Ale to byla úplne iná kapela, ano.
1: Jasne.
2: Dobře, tak no. Já tě tedy přeju další šedesátky, jenom to nejlepší. Ať si užíváš stejně tak s dobrou náladou jako ten dnešní večer. No a ty Kiss to dáme samozřejmě jako takový ten malej hudební dáreček, posíláme na Slovensko. No a co ještě si tak popřát? Hodně zdraví, štěstí, radosti ze života, z muziky, ze všeho. Prostě ať se máš fajn.
1: Ďakujem ti veľmi pekne a aj tebe prajem príjemnú službu. Nech sa ti tiež v živote darí.
2: Jo, děkuju.
1: A všetci spokojní a šťastní.
2: Tak to
1: ďakujem
2: má být.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Měj
1: no,
2: sa
1: maj sa pekne tam. Ďaleké Prahe od nás, ale pritom se zlatý, lebo ste najlepšie rádio.
2: Ďakujeme. Tak jo.
1: Ahoj. Maj sa krásne. Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý den, tady Rozi z Rousínova a přála bych jsem si, prosím, keltský osud od kapely Krucipis a je to pro moji maminku k narozeninám a jinak pro všechny býťáky.
2: No to si řekla moc krásně. Tak to musím okamžitě splnit, takže keltský osud posílá mamince k narozeninám, přeju jí taky všechno nejlepší, no a zároveň vy si tam užívejte určitě krásnou oslavu a vůbec hezký večer. Tak ahoj.
1: Děkujeme. Ahoj. Děkujeme.
2: Ahoj. Keltské.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer, ahoj Míra. Prosím tě, chtěl bych trošku zasáhnout nějaký takový starší věci. Pamatuju si kapelu, která se jmenuje Karát.
3: Tyjo, to je východní Německo.
2: No, myslím si, že to bylo východní Německo. Oni ještě i měli Puhdys. Ale zasáhlo mě tohle, mohl by si třeba zabrousit opravdu tady ještě do toho, protože asi by jsem to chtěl slyšet.
3: Ty Karát, no tak jako Puhdys občas pouštíme, ale Karát, no tak to já musím propátrat teda pořádně archivy, jo, ale, pokud něco najdu, tak já bych to rád pustil, to bude zase takový určitě, jako zajímavý zpestření.
2: Vydaných je skoro 19 desek, opravdu.
3: Dobře, tak z 19 desek musím určitě aspoň jednu písničku najít. No tak já to propátrám, určitě něco najdu a oprášíme tuhle starou dederonskou kapelu. No, tak jo.
2: A to je úplně skvělý.
3: Tak jo, tak to jsem sám zvědav teda na to, co vyhrabu.
2: No, já docela taky.
3: Komu bychom to věnovali ještě nějakému pamětníkovi, který mu to udělá radost?
2: Ale všem, co tohle někdo poslouchal, kdo někdy na něco hrál, a jinak to věnujeme vlastně všem, co ještě v téhle době mluví normálním jazykem a poslouchají.
3: Hezky jsi to shrnul, tak ať si tam každý vybere něco pro sebe.
2: Vlastně tak, moc děkuju a asi jo, třeba se zase uslyšíme.
3: Já doufám, že jo, protože ty tvoje typy jsou vždycky zajímavý. Vidíš to?
2: Zajímavý, tak šahám docela do toho, co nehrajete, nebo co už někdo ani zapomněl, že je to v hraní. Takže, ale občas je taky potřeba se probrat takhle docela dolů.
3: Dobře, jsem pro. Zapátráme, uděláme si výlet do pravěku a oprášíme kapelu Karát.
2: Tak jo, Radku, děkuju.
3: No, není zač, tohle bude zajímavý výlet teda pro mě.
2: No,
3: tak jo?
2: Si myslím, že docela jo, fakt jako. A všichni jenom buďte v klidu, co máte vypít, vypíte a jdem na ty Karáty.
3: Tak jo, tak.
2: Tak jo.
3: Míro, měj se hezky, díky a ahoj.
2: Rádio taky, měj.

0: Roková pípa na Rádiu Beat.
1: Zase po delší době jedna cestovatelská SMS-ka. Ahoj, zahraj nám prosím na dlouhou cestu z dovolené v krásných slovinských horách, ať se nám lépe jede. Dej nám prosím něco od Lynyrd Skynyrd. Díky, Jana a Martin. No tak přání předem splněno, já přeji šťastnou cestu, ať se vám závěr dovolené vydaří, protože i cesta může být cíl, jak zpívala Mňága a Žďorp. A tady vám na tu cestu posílám Lynyrd Skynyrd.

0: Mr. Breeze.
1: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, prosíme o zahrání písně Man in the Box od Alice in Chains a bylo by to pro mého manžela Milana Bíra, který dnes slaví své 50. narozeniny. Hodně zdraví a životní pohody mu přejí manželka Iva, děti Adam a Magdalenka, Viktorka, Barunka a vůbec celé osazenstvo přátel z Pergoli v Kostelci nad Orlicí. No a já se k té řadě gratulantů taky připojuju, Milanovi přeju samozřejmě do další padesátky jenom to nejlepší a tady posílám ten malý hudební dárek od Alice in Chains.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Čau Ráňo, to je Jirka Lupa.
2: Ty jsi přesnej opravdu, jak ty naše dráhy.
1: Hele, od sedmi to zkouším a...
2: Až se ti to povedlo.
1: Další, no.
2: Tak povídej, co dneska dáme?
1: Hele, tak dneska tady máme pouť, takže soudeček narazený, grill hoří, vej.
2: No, úplně to vidím.
1: Pohodě, takže by to bylo pro všechny loučáky a pro Kubíka, tu blatanku, jsem děťa plameňou.
2: Dobře, dáme žravé znamení osudu, zase oprášíme tuhle slovenskou, no, legendu už taky se dá říct,
1: no, jasný,
2: že jo?
1: Tak, no.
2: Takže, hele, užijte si krásnou pouť, určitě tam někde máte nějakou pouťovku, jako myslím zábavu, kam ještě
1: jo,
2: možná vyrazíš.
1: Včera byla, dneska je taky. No.
2: No, tak jo, tak si to pořádně užij. No a co ještě se tak dá popřát na pouť?
1: No, něco.
2: Nic?
1: Hele, pivo teče, je to
2: pivo
1: dobrý.
2: Teče, grill hoří, tak ať se pouť vydaří.
1: Tak jo, hele.
2: Ahoj.
1: Tak jo, čau, rádio.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, Zdeněk Šatov už Znojma.
3: Dobrý večer, Zdeňku. Tak, jaké máte přání?
2: Avenged Sevenfold, bylo by možné zahrát?
3: No určitě, určitě. To jsem rád, že zase někdo si vzpomněl na tuhle kapelu. Jo, to jo, to zahrajem rádi.
2: Dobře, děkuju moc krát, nejhodnější a doufám, že bude hodně lidí spokojeno, každopádně pro všechny býťáky, pro všechny, kdo poslouchá, hlavně pro všechny, kdo je zná.
3: No, tak já si myslím, že fanoušků mají dost, jenom škoda, že si o ně lidi tak často nevolají nebo nepíšou, ale to napravíme dneska. Rádi, dobře. Rádi. Tak a máš nějakou konkrétní písničku, nebo necháš výběr na mě, nebo jak
2: nechám,
3: to uděláme?
2: Nechám na tobě určitě.
3: Dobře, tak jestli nebudeš.
2: Všechno je pecka.
3: Dobře, jestli nebudeš proti, tak já si tady vyberu jednu svou oblíbenou. Teď mi napadá třeba z hlavy Crimson Day, třeba dáme. Ta se mi moc líbí. Tak jo, Zdeňku, díky moc. Jsem rád, že jsi se ozval, že jsi si vzpomněl na tuhle kapelu, rádi ji zařadíme a přeju ti hezký večer a díky a měj se hezky.
2: Taky, ahoj.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Mohli byste prosím hrát Nirvana?
2: To by šlo, to už jsme dlouho nedali, klidně to dneska zařadím. A rád.
1: A mohli byste hrát jako Come As You Are?
2: To víte, že jo?
1: Jo, tak děkujem.
2: A kam to bude a komu?
1: Emma, pro Emma.
2: Pro Emma, dobře, dobře, tak jo. A kam to budem posílat?
1: Do Brna.
2: Do Brna, no vida, takovou dálku. Tak
1: no,
2: jo.
1: Tak děkujem.
2: Mějte se hezky, přeju hezký večer.
1: Taky, nashledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Pozdravujeme z Polsky všetkých byťákov, píše Karol Ruminský, náš věrný posluchač z Polské Bydgoště, který, jak jsem tady z mailu pochopil, právě teď někam jede samochodem na víkend. Tak já doufám, že cesta proběhne v pořádku. Na tu cestu si Karel vybral Linkin Park, což mu tedy rád pošlu. Popřeju nejenom tedy šťastnou cestu, ale i celý podařený víkend. No a zdravím naše přátele do Polska.

0: ten výčepní. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, včera mi umřel táta, který celý život miloval hudbu. Měl dokonce i svou kapelu a za prvních ušetřených 50 korun si koupil kytaru a nejednou byl zván na úřad kvůli tomu, že někde hrál písně Karla Kryla. Možná jste ho někdo znal, říkalo se mu Angie. Zahraj mu prosím tam nahoru právě tuhle píseň od Rolling Stones. Mám tě moc ráda, tati. Tvoje Silva.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Za chviličku nám kapela Karma Effect odstartuje druhou půlku rokové pípy a já vám jenom připomenu, že i do ní si můžete přidávat to, co byste dnes večer ještě rádi slyšeli. Stačí k tomu málo, třeba zavolat na linku 210 32 33 34 anebo poslat mail na adresu studio@radiobeat.cz. Na vaše tipy a nápady už tady čeká Radek Leitl a přeje vám ničím a nikým nerušený poslech.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Eva.
2: Ahoj, ahoj.
1: Já bych si chtěla nechat zahrát od precedentu Marii Bladovou.
2: No, moc hezká věc. Tu zase zařadím rád.
1: No, jako,
2: rád.
1: Já jí miluju, Danielu, jo. A ta písnička od ní se mi moc líbí.
2: Jo, jo, jo, je skvělá. Myslím, i zpěvačku, i písničku, tak.
1: No, tak jo, hele, zdravím všechny býťáky a tobě přeju hezký večer.
2: Děkuju a já ti taky přeju hezký večer a děkuju za výběr téhle skvělé muziky.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady je Kristián, čau.
2: Ahoj, ahoj Kristián.
1: Ahoj. Konečně se mě to podařilo se ti dovolat. To není možné, jako jo?
2: No dneska je to masakr. Dneska to tady zvení od 6:30 už v jednom kuse pořád.
1: Ale to je dobře.
2: To víš, že jo.
1: Hlavně,
2: že
1: o to zájem.
2: Tak já jsem rád, že Byťáky Roková pípa baví. Horší by bylo,
1: kdybych tady taky
2: seděl a nikdo nevolal. Tak povídej, jak se máš, co pro tebe můžu udělat, co dneska
1: mám
2: pustíme.
1: Mám velice dobře.
2: Tak to je dobře. Tak jakou jsi vybral dneska písničku, Kristián?
1: Dneska jsem si vybral, prosím tě pěkně, něco staršího od kapely Halloween. Něco svěžného, třeba, já nevím, Eagle Fry Free, mojí oblíbenou.
2: Dobře, tak jo. Kristiáne, měj se hezky, přeju hezký večer. No a třeba
1: já tobě taky, kamaráde.
2: Třeba se zase někde potkáme na koncertě.
1: Určitě, já v to věřím. A když nikde, tak nám je ta cestu 100%.
2: Určitě, tam jo. Tak jo, hele, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj a velké díky.
2: Není zač, ahoj.
1: Ahoj.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj rádio, tady Jirka Zluk mladší. Sice teď nám prší, ale táta furt griluje, tak jeho nic nezastaví.
2: To je nezmar. Tak povídej, co mu ještě pošleme?
1: Ale chtěl bych škvory, mý slzy neuvidí. Šlo by to?
2: Proč ne? Taky už jsme je dlouho nepouštěli, tak klidně jo. Dneska je dáme.
1: No, jo? Ale budete teda pro tátu, který stojí pod deštěm u toho grilu, a pro tebe a pro všechny ty býťáky. No.
2: Dobře, tak děkujeme. Děkuju teda za všechny býťáky i za sebe. No a škvor třeba na vylepšení nálady a na rozehnání mraků tam u vás a na ano, vylepšení no, večera.
1: Přesně.
2: Tak hele, měj se hezky a ať to táta nespálí, dávej na něj pozor.
1: Jo, díky.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: O něco novějšího od Deep Purple si napsal náš věrný posluchač Miloš z Hořovic. Pokud to má být tedy něco novějšího, tak já samozřejmě sáhnu po novém albu Deep Purple Split a pustíme si třeba Arrogant Boy, to je jedna z těch hodně povedených věcí, kterou ostatně taky můžeme slyšet už zanedlouho naživo na koncertě Deep Purple, který už se blíží a já doufám, víťáci, že máte už zakoupené lístky, protože tyhle starý party, který teď jezdí, myslím teda Deep Purple a Arash a ostatní, o kapele Saga jsem už mluvil minule, tak to jsou možná ty poslední koncerty, poslední turné, které máme šanci ještě vidět, tak nepromarněme tuhle možnost a pojďme se podívat na tyhle ty starý pardály naživo.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, ahoj Radku, tady Marci.
3: A nazdar, ahoj.
2: Měl bych takovou speciální prosbičku, chtěl bych od Turba, ale ještě s Richardem Kibicem, písničku Sáro, jestli by to šlo.
3: Určitě by to šlo, to je sice stará, ale moc hezká věc. Tu bych jsme zařadili, mě teď vlastně napadlo, my už jsme dneska Richarda slyšeli jednou ještě se starým Bumerangem.
2: Ano.
3: Tak teď si ho dáme tedy s Turbem. Tohle je rok 88, tuším.
2: Ano, myslím, že jo.
3: Jo, to už je vlastně taky skoro 40 let, ale pořád, no, pořád dobrý.
2: Pořád,
3: no.
2: Pořád je to aktuální, pořád je to skvělý.
3: Jo.
2: Přesně tak.
3: Dobře, takže ještě jednou teda připomeneme dneska Ríšu Kibice, teď tedy s kapelou Turbo. No a jak jsem říkal předtím, je to takový oživení těch vzpomínek na ty mladý léta, tak teď to můžeme taky vlastně vzít jako takovou vzpomínku na muziku, kterou jsme poslouchali před 40 lety.
2: No, mi bylo 20 let skoro. To jsem ještě opravdu mladý kluk, které...
3: No, tak je, vzpomínek by bylo a tak třeba to někomu ještě udělá radost, potěší ho to a zaspomíná.
2: Jasně.
3: Dobře,
2: no,
3: tak
2: to bylo super.
3: Tak díky, Marfi, za tenhle tip. Dáme Turbo a písničku Sáro. No a ještě třeba vyvoláme nějaké vzpomínky u někoho na mládí a na ty starý časy.
2: Myslím, že bude hodně býťáků, kteří se rádi vzpomenou.
3: Tak jo, takže jdeme vzpomínat. Dáme Turbo.
2: Dobrý,
3: a tobě děkuju za tenhle tip.
2: Nemáš zač, přeji ti hezký vysílání. Mějte se, čau, čau.
3: Díky, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdrav, Radku, šaman z Libišan.
2: A nazdár, šamané. Ahoj, co jsi vybral dneska?
1: Hele, chtěl bych zkusit ty maidny, šliby.
2: Maidny? No, šliby, samozřejmě. Který?
1: Tanece smrti, Dances of Death.
2: Dance of the Dead. Dobře, dáme maidny. Myslím si, že už jsem viděl nějaké další přání mezi SMS-kama, takže já bych to shrnul všechno dohromady pro všechny, kdo si napsali o Iron Maiden a speciálně tedy pro šamana z Libišan, říkám to dobře?
1: Ano.
2: Tak, dáme Tanec se smrtí.
1: Super, hodně, konečně se s tobou dá mluvit, chlape.
2: Předtím nedalo, když jsem je nechtěl pustit, jo? Ne, tak já nemůžeme víme, hrát pořád dokola Maidny. To doufám. Ne, někdy to prostě tak vyjde.
1: Vyjde, jasný.
2: Hele, snažím se, ale některé přání prostě nejdou, nebo...
1: Jasný, ne, jsou nereální, chápu.
2: Přesně tak, ale když to jde, rád vyhovím. Takže ano, dáme Maidny.
1: Díky, měj se pěkně.
2: Ty taky, ahoj.
1: Čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Radku. Zdravím z Podvýhova, kousek od Opavy, sedíme tady na chatě. Je tady teda dneska poněkud chladněji, ale máme tady něco na zahřátí. Tak já bych si přál nám zahrát něco od Bečmenta.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, já tě srdečně zdravím. Tady Alena z Mohelnice.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Moc bych tě prosila o zahrání od písničky od skupiny Crosby za starých časů.
2: No to je krásná věc. To víš, jo?
1: Je to krásné, líbí se ti to?
2: No, mě moc, já mám Crosby rád.
1: Já taky. Oni mají moc krásných písniček, jako.
2: Jo?
1: A bylo by to pro tebe, pro Děkuju. Mě a pro mého přítele. Já nemám manžela, já mám jenom přítele, víš.
2: Nemusíme mít všichni manželky a manžele.
1: Ne.
2: Pokud máš někoho, s kým je tě dobře, tak je to v nejlepším pořádku.
1: Ano. Tak se měj krásně.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, Radku, tady Petr a Radek, nezvedníci ze Starého Hradiště u Pardubic, my tě zdravíme.
3: Tak, pánové, co to bude dneska?
2: Poprosíme klasiku Aleš Brychta Andílek, Radek to má rád tady, tu písničku. Hrajem kosky tady, pijeme piveko, krp nám hoří, tak se ohříváme venku v pohodě a je nám fajn. Radko, chutná pivo, už je zdravej.
3: No, tak toho pozdravuju, samozřejmě, na zdar Klatováku.
2: On sedí tady vedle mě naproti.
3: Tak je to v pořádku. Tak jo, tak dáme, rádio, tak dáme jo. Dneska Brychtu, vybrali jste ano. Si Andílka, to je taková docela hezká věc, tu pošleme taky rádi. No a vy se mějte hezky, užívejte si večer.
4: Díky, rádio. Ahoj.
2: A ozvem se příští sobotu zase, jo?
3: Předpokládám, že ano, příští sobotu si zase zavoláme. Tak jo.
2: Určitě. Ahoj, děkujeme, čau, čau.
3: Tak ahoj.

0: pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Včera mě zemřela moje žena Zuzanka Skálová. Zahrajte jí prosím do nebe Petra Gabriela Sledgehammer. Tu měla moc ráda. Děkuju a vzpomeňte si na ní všichni, kdo jste ji znali. Zdrcený manžel Pavel Skála.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: V našem beatáckém výčepu jsme právě teď narazili poslední sud, no a to znamená, že nás v dnešní rockové pípě čeká už jenom ta jedna závěrečná hodina, kterou si můžete opět naplnit tou nejlepší muzikou podle vašeho vlastního výběru. Zavírečka je v 11, takže do té doby mi můžete posílat SMSky na číslo 720 001 222 anebo volat na linku 210 32 33 34. Pohodový závěr sobotního večera vám přeje Radek Lajtl.

0: Spodní ráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím do rádia, tady Milan ze Stěžer. Hele, přijím tě, já tady sedím na zahradě, mám tady štípačku o 4 hodin, štípu si dříví, neprší a poslouchám ty vaše krásné písničky a jestli by šlo zahrát něco od Ivana Hlase.
2: No, určitě by šlo, to jo. Víš, jo.
1: Třeba nějakou z těch posledních, když už my jsme skoro stejný ročník, jak se mu ten hlas zeslabil trochu, jo, tak něco v tyhle ty době.
2: Dobře, zkusím se po něčem podívat. Ivana Hlase tady určitě máme v archivu, to asi problém nebude. No a snad se trefím.
1: Jo, děkuju. Jo.
2: Dobře, tak jo.
1: Večer všem.
2: Tak přeju tobě taky hezký večer, pěkné štípání.
1: Jo. Jo, zatím nepřeši, víš, jaká to je pohoda sedět na zahradě, tady máš bacičku s pivem a...
2: Jo, úplně to vidím, jo, jasný,
1: tak
2: jasný.
1: Tak jo, zdravím všechny do rády a posluchače, který tě poslouchají, moc hezky hraješ.
2: Děkuju, ahoj. Tak ahoj. No.

0: říz a ten výčepní. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Olda z Vamberka, zdraví Rádio Beat, prosím o zahrání písničky od skupiny Rammstein Deutschland. Děkuji pěkně.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, čau, tady Vlasta z Letě. Potřebovali bychom pustit nějakou super písničku.
2: No, super písničku, těch tady máme spoustu, ale kdyby si mi to mohl jako malinko upřesnit?
1: No jasně, nejradši bychom odsahuli Sovy v mazutu.
2: Sovy v mazutu odsahuli, tyjo. No, to už je taky pěkně stará věc.
1: To je, ale pořád dobrá.
2: Pořád dobrá, no. Díš to chudák Sahula, veď, tak jak dopad, tyjo.
1: Pachaj, tak trošku si šel tomu naproti, no.
2: Jasně, ale nemuselo to být takhle, no. Jo, hele, zaspomínáme na něj a dáme ty Sovy, určitě.
1: Perfektní, díky.
2: Tak jo.
1: Pozdravujeme ještě všechny ledičáky.
2: Dobře.
1: A na zahrádkářskou kolonii Břízky 2, my tady máme stoutka dneska totiž.
2: Jo, jasný. Tak jo, hele, tak díky za tenhle tip, zase si oživíme tyhle staré věci. Nakonec, proč ne? České věci jsou taky hezký.
1: Super, ty jsou nejhezký.
2: Tak jo, souhlasím. Tak pojďme na ně.
1: Čau, ať se vám daří.
2: Jasně, díky, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, jsme s kamarádem Stašinem na klučičím výletě po španělském jihu a právě teď relaxujeme ve městě Murcia u dobrého vína a posloucháme Beat. Pusť nám prosím nějaké zapeliny. Díky, Paťan. Tak já si myslím, že ve Španělsku u vína tam musí být úplně nádherně a aby ta pohodička byla ještě o něco vylepšená, tak tam pošlu ty zepelíny a myslím si, že tahle parta udělá radost nejenom ve Španělsku, ale i všude tam, kde teď třeba zrovna taky sedíte u dobrého vína, u dobrého jídla a posloucháte dobrou muziku.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravím a prosím dostupné od Fallbeat Forivich pro moji Marušku kapitánku. Mám ji fakt rád a taky bych to chtěl zahrát pro všechny kulatý lopaty, který ještě makají. Díky, stupenskej Krakonoš. No tak k tomu já se připojím, protože kdo se ještě teď drží kulatý lopaty, tak pánové, ať vám to rychle utíká, hlavně ať dojedete tam, kam potřebujete, kolama dolů, pochopitelně. No a aby se vám líp jelo, tak tady máte od stupenskýho Krakonoše kapelu Fallbeat.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: A dobrý den, hele, já bych sem vás poprosil, jestli byste mi nemohli zahrát od Rybičky 48, takový to, já jsem zamilovaný, já jsem nešťastný. Hele, a nevadilo by vám to?
2: No, mně by to nevadilo. Proč by mě to mělo vadit? Pokud teda, pokud tady budeme mít v archivu tuhle věc. Jako Rybičky tady nějaký máme, ale doufám, že najdu i tuhle. Kdyby náhodou tedy tady nebyla, můžu pustit jiný Rybičky?
1: Ale asi jo. No tak klidně pust nějaký jiný Rybičky, kdyby tam nebyla, ale kdyby jo, tak mi tam to prosím pustit.
2: Jasně, jasně. Duet s Bárou Zemanovou má přednost, ale kdyby náhodou to tady nebylo, tak se podívám po jiných Rybičkách, jo?
1: No, tak jo. Ježiš, tak já vám děkuju.
2: No, to nemáš za čo. Budeme se snažit to najít, ale jak říkám, nemáme tady úplně všechny věci od všech kapel. Jo, někdy se může stát, že něco chybí, takže pokud mi to takhle schválíš, tak pustíme nějaký jiný Rybičky, jo?
1: Tak dobře, děkuju. A promiňte, že se tam vy, jak se jmenujete?
2: Radek.
1: Radek, tak já děkuju, Radku, já jsem Vojta.
2: Tak jo, tak Vojto, nemáš zač. Budu se snažit, ale kdyby náhodou to nevyšlo, tak prostě tam nějaký Rybičky aspoň pošlu, jo?
1: Hele, tak jo, Radku, tak dík, tak čau.
2: Tak čau, Vojto, ahoj.
1: Čau.
3: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: No, čau, tady Vodí Střebič.
3: Ahoj.
2: Chtěl bych nechat zahát Black Sabbath Paranoid.
3: Jo, vidíš
2: jo,
3: to?
2: Jo, šlo by to.
3: Určitě, určitě. Ozyho.
2: A bylo by to pro partu z Pozďatina, z chaty.
3: Jasně, Ozyho jsme dneska ještě nedali, to je dobře, že jste se ozvali. No.
2: Dobrá, super.
3: Tak jo,
2: díky moc.
3: Tak ať se daří večer na chatě.
2: Jo, díky. No, daří se.
3: No, to slyším.
2: Jo.
3: Tak jo, hele.
2: Dobrý, tak díky. Jo, díky.
3: Ahoj.
2: Mějte pěkný víkend, čau.
3: Ty taky, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Lulu.
2: No, poslouchám. Ucho přiloženo. Mluvte.
1: Čau.
3: Ahoj, byťáku. Tak jsme se konečně dovolili po 2 hodinách.
2: Gratuluju. Super. Jak říkám, dneska je to masakr, no. Zvoní to tady pořád.
3: Je to plný.
1: Super, tyjo.
3: Je to naplněný. No my si teď tak relaxujeme teda.
1: Ahoj, my sedíme na terase a chtěli bychom zahrát Strécových 60 nám nějakou písničku.
2: No jakou? Samozřejmě, že rádi zahráme. No, vyberte něco.
3: No výsadky zámek jenom 50, že? 60 ještě nemají, no. To je škoda. No zeptáme se, máte tak... tam záviša?
2: Ne. To ne.
1: To ne? Jaj, to je škoda.
2: Ne, vysáče můžeme dát, když si k tomu přimyslíte těch 10, tak to bychom mohli.
3: No, to jste mě hráli před 10 lety, no. To je
2: no.
3: Bohužel to už to uteklo, no.
2: No, jako kdyby to bylo včera, viď?
3: No, to je prdeli, ty.
2: No, ano.
3: Hrozně to letí,
2: ano,
3: no.
2: Přesně
3: to naděláme, no. Tobě to taky letí, že? No, tak asi všem stejně, no.
2: Všem stejně, bohužel, nebo bohudík, no.
3: Bohudík, no. Je to jediná spravedlnost na světě, no. Tak tam dej ty vysáče, no.
2: Dobře, dáme vysáče a budeme si myslet, že to je kurva drát 60, jo?
3: Jo, je to pro Aleše a kolektiv, jo?
1: Ze Sokolnic.
3: Ze Sokolnic.
2: Dobře, tak pro

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak a zase něco z vašich zpráv. Ahoj Radku, moc prosím o zahrání White Room od Cream. Bylo by to pro moji maminku, která sedí vedle mě, a taky pro taťku, který už tu s námi bohužel není, ale měl tuhle písničku moc rád. Děkuji a přeji krásný večer všem. Anička.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Ema z Brna. Jak se máš?
2: No, dneska úplně skvěle.
1: Jo, já taky.
2: Tak to je dobře. Tak co si zahrajeme, aby nám bylo ještě lépěji?
1: Brácha Olda chce pustit pražský výběr Pražákům, těm je tu hej.
2: Aha, brácha Olda, tak já jsem čekal, že to bude Olda je přítel můj, ale dobře, vybral si jinou, nevadí, tak dáme pražský výběr.
1: Tak jo, děkujem.
2: Mějte se hezky a zase se ozvi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak, milé býťačky a býťáci, jsme na konci dnešní rokové pípy. Ale ještě před tím posledním splněným přáním a taky poslední skladbou, která uzavře dnešní večer, bych se s vámi chtěl rozloučit a jako vždycky vám poděkovat za spolupráci při výběru muziky a sestavování dnešního playlistu. Už teď se těším na další společné setkání za týden v sobotu od 19 hodin, kdy tady v Byťáckém výčepu zase společně roztočíme další rokovou pípu. Přeji vám pohodový zbytek víkendu, plný parádní filmové muziky na beatu a teď tedy plním to poslední dnešní přání a pouštím Bruce Dickinsona a skladbu Tears of the Dragon, o kterou si napsal býťák Vašek z Oráčova s tím, že spolu s manželkou tuhle píseň prostě milují. Já myslím, že určitě nejsou sami, takže tyhle dračí slzy teď posílám na závěr nejen do Oráčova, ale taky všem pro krásný zbytek večera. Pro dnešek se s vámi loučí a dobrou noc přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

takový ty slova, jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Balls!